prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Maximum 3 Musik geben. My favorite.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
4: Ne!
2: To je na infarkt.
4: Iveta!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
4: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Raní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
0: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Evropa 2. 80.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: krásné dobré úterní ráno všem Supergirl i Superboy a taky super Lucce Hněvkovské a jejím zprávám.
1: A přeju vám všem krásné ráno. Dnes se prověří e-doklady. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. A s další zprávou se hlásí Katka.
2: Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického sedmimístného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Pár z Francie si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci vsadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur přes 242,5 milionu korun. Stejný obnos si odnesla také turista, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Informovala o tom tamní média.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dodávka bourala na D1 u Koberovic na 70. kilometru směrem na Prahu. Neprůjezdní zůstává levý pruh a s menším zdržením počítejte na D4 od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes se mírně ochladilo, přes den bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už startuje ráno Evropy 2, Katka Hašková, plné polní.
0: Já jsem připravená, doufám, že vy taky, a řeknu vám, proč byste si měli i jako dospělí hrát v písku. Proč? Protože 11. srpna, ale o tom až později.
3: Evropa 2.

0: pádem, to je pořádná dávka energie od kapely Linkin Park. Myslím, že všichni takovouhle songu po ránu potřebujeme, protože je třeba se nakopnout. A pokud nevíte, co dnes budete dělat, tak já mám tady teď pro vás na Evropě 2 možná plán, protože dneska je teda 11. srpna a slaví se den hraní si v písku. Tak, pokud jste právě někde u moře, tak máte výhodu, protože ten dnešní svátek můžete oslavit prakticky bez příprav. Prostě si sednete na pláž a začnete se hrabat v písku. Ti odvážnější můžou třeba postavit hrad. V tom se dokonce teda dělají soutěže, ale o tom jindy. A ono to vlastně vůbec není špatný nápad, ani pro dospělé hrabat se v písku. Protože ta hra v tom písku je dobrá činnost pro váš mozek. Je to jednoduchá činnost, při které zaměstnáte ruce. A ta hlava si ale vlastně může odpočinout. Vy se hrabete v tom písku, přesypáváte ho, něco postavíte, pak to zbouráte, pak přijde moře, to vám to, že ho smije. Žádný telefon, žádné notifikace, žádný výkon. Prostě takový levný letní antistres. No a kdo není u moře, tak nevadí, protože i my v Česku máme pláže. U rybníků, přehrád, koupališť, občas někdy, někde. No a když ani to, tak prostě v každém městě i vesnici je pískoviště. Jako jenom bych možná doporučila nevyhánět z toho děti s tím, že dneska máte svátek vy. No a pak podle mě existuje naprostá královna, hraní si s pískem pro dospělé. A to jsou takové ty přesýpací pískové tekoucí obrazy. Určitě to znáte. Dvě skla, mezi tím nějaká tekutina, barevný písek, a když to otáčíte, tak ten písek různě přepadává a dělá takovou jako malou saharku. Jo, jiná krajina, jiné hory, jiné duny. A podle mě člověk je schopný na to koukat fakt dlouho. Já jsem si teda myslela, že ty obrazy už neexistují, nebo neexistují, tak někdo je asi má doma, ale že už se neprodávají. No a teď jsem na to narazila. Ono se to normálně pořád prodává. Takže, jestli dneska nemáte moře, českou pláž, ani odvahu vlézt dětem na pískoviště, pořád můžete slavit, otočíte pískový obraz, 20 minut na něj koukáte a podle mě to je takové prostě pískoviště pro lidi, co už mají hypotéku. Dobré ráno, Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
2: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Právě teď u... Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Moda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Jsou dny dobré, lepší a...
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořád...

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Do uší vám hrají Imagine Dragons a Follow You. Vy posloucháte Evropu 2, konkrétně ráno s Evropou 2, protože je ráno 11. srpna. Je asi 6:30, svátek má Zuzana a já se chci zeptat, už jste si dneska čistili zuby? Jako, já doufám, že si každé ráno čistíte zuby, ale je tady takový ten věčný spor před snídaní nebo po snídaní. Schválně si tak jako teď v hlavě odpovězte na tady tu otázku, který jste tým. A obecně je totiž prý lepší vyčistit si zuby ráno hnedka po probuzení, hned před snídaní, nebo hned před snídaní, prostě po probuzení, protože přes noc se vám v puse namnožily různé bakterie, no a tím ranním čištěním všechny hezky odstraníme a hlavně na zuby dostaneme Florid z pasty, pokud máte pastu s Floridem samozřejmě, který je slovinu chrání před tím, co pak přijde u té snídaně, jo? Protože nikdo nechce papat bakterie. No ale samozřejmě problém, protože ještě takhle, tam je problém s čištěním po snídaní ten, že záleží na tom, co jíte. Když si dáte něco třeba kyselého, čímž myslím třeba vodu s citronem nebo pomerančový džus, ovoce, smoothie, ale i třeba káva je kyselá, no tak to prostředí v puse je chvíli kyselější a povrch skloviny náchylnější. Takže vy, když si dáte džusík a pak to jdete vyčistit, tak si úplně nepomůžete, protože ta zubní sklovina je víc citlivá. Takže pokud jste tým zuby až po snídani, protože jako nechcete odcházet z domu s chutí té snídaně v puse a chcete odejít svěží a vyfrešovaní, tak prostě počkejte aspoň půl hodinky. Možná líp i hodinku se uvádí. A hlavně si hned po jídle můžete pusu vypláchnout vodou. Takže ideální ranní pořadí podle zubařů, zuby, snídaně, život. A občas to ale lidi mají tak, že mají prostě snídaně, kafe, zuby, panika, kde mám klíče a pak možná nějaký život. Ať už to máte jakkoliv, jsou to vaše zuby a já vám hlavně přeju krásné dobré ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety. Voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
7: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
8: Cita se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
9: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
11: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
12: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a i hned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
11: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
13: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
14: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
15: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
16: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
15: Já miluju samolepky rybiček.
16: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
15: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
16: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
15: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
17: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
15: Juchu!

0: Dnešní hřích na Evropě 2 v 6 hodin a 48 minut v podání Krištofa, a nebo Krištofu a Dominiky a Ládže. Dnes je 11. srpna a právě 11. srpna 1882 byla na Malém náměstí spuštěna první veřejná telefonní ústředna v Praze. A první den měla síť pouhých 11 účastníků. To je podle mě míň, než se vám stane, když si založíte nějaký WhatsApp kanál. No, nicméně, byla to taková exkluzivní první sociální síť. Když vám někdo nezvedal telefon, tak nebylo zas tak těžké zjistit, kdo to byl. Mezi prvními abonenty byly třeba firma VJ Rot nebo Živnostenská banka. A pozor, telefonovat jste si nemohli, jako když se vám zachtělo. Ústředna původně fungovala od 8 do 12, no to je jako průměrný úřad. Potom měla 2 hodiny pauzu a znovu spojovala od 2 do 6 odpoledne. Non-stop provoz přišel až později, když se pak do sítě připojili hasiči. Jo, já myslím, že hasiči dokážou zlepšit spoustu věcí i životů. No a nejlepší je, jak se tehdy telefonovalo, žádné halo, ale podle dubové instrukce měl hovor začínat s voláním. Ha, hej! Takže když vám někdo... Ty se mi tady směješ. Ha, hej! Měvkovská!
1: Ha, hej!
0: Ano.
1: To jsme si... používat na začátku zpráv.
0: Dobrý, tak jo, tak uvidíme hnedka potom se dubno. Takže když vám někdo řekne, že dnešní mladí neumí telefonovat, protože místo hovoru radši napíšou zprávu, tak mu můžete připomenout, že že jsme telefonní etiketu začínají slovy ha hej. A mě mrzí, že se to neudrželo. Představte si dnešní pracovní telefonát. Ha hej, tady Hašková, máte chvilku. To se nedá odmítnout, že ne? No, a ještě jedna věc je na tom výborná, že u zrodu té společnosti, která ústřednu provozovala, stál syn Františka Palackého Jan Palacký. Takže vlastně otec národa měl syna, který pomáhal roztelefonovat Prahu. To je krásný. Veď, Luci?
1: Nádherný.
0: Tak jo, a tohle je Evropa 2.
1: A hej, točí, na konci se říkalo co?
0: To nevím. A, tak můžem říkat taky ha hej.
1: Hej ha.
0: Hej ha, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: 82 a 105,5 FM.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
6: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
7: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out.

0: Čornáč na Evropě 2. Chtělo by se začít. Ha hej, jsou tady zprávy s Luckou Hněvkovskou, protože bylo 7 hodin. A přeju hezké hahej ráno. České dráhy připravují nasazení dalších motorových vozů na regionální tratě ve Středočeském kraji. Jde o vozy, kterých vyrobili zhruba 500 pro provoz v Německu a v Česku. Vůz je přibližně 25 metrů dlouhý, váží 43 tun a dosahuje rychlosti až 120 km za hodinu. Dovolenkáři si letos stěžují na moře v Turecku. Tuto sezónu bojuje se špinavým mořem, na které si stěžují turisté z různých oblastí. Lidé, kteří se vrátili z dovolené, si podle té NCZ stěžovali na pobřeží blízko Izmiru. Bylo podle nich moře špinavější než nejšpinavější rybník. Na fotkách je vidět voda u pláže, která je zakalená a zbarvená téměř do černa. Katka přidává další zprávu.
1: Jablonec na dně soumění organizaci dopravy, a to konkrétně u Vrchlického sadu. Řidiči tam budou muset zvýšit svou pozornost. Nově se totiž ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší. Tou hlavní bude ulice Nástrojářská. V místě tak má obít dopravních nehod. Katka Podraská, Evropa 2.
0: Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit most, který se nachází nad stanicí metra C Opatov a vede po něm frekventovaná ulice. Radní města schválili zahájení projektové přípravy záměru.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dodávka bourala na D1 u Koberovic na 77. kilometru směrem na Prahu. Neprůjezdní zůstává levý pruh, délka kolony je 3 kilometry, zdržíte se 10 minut. A nákladní auto s osobním se srazily na D1 směrem na Brno na 173. kilometru u Domašova. Tady se jen zpomaluje tak opatrně.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: Mírně se ochladilo, teploměry ukazují od 11 do 18 stupňů, většinou máme slunečno. Také přes den bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Zprávy končí, pokračuje Ráno Evropy 2 a Katka Hašková.
3: Mě zaujalo to špinavé turecké moře, se mi líbilo, jak si řekla, tak špinavé moře, že bylo špinavější než ten nejšpinavější rybník. To bylo, víš, jak kdyby Jiřinka...
0: Jak
3: Jiřinka Bohdalová, víš, kdyby řekla za mlhou, která by se dala krájit rybníček brčáníček, tak nějak jsem si to představila.
0: Takový večerníček, který nechceš zažít.
3: Ne, a nechceš ho hlavně platit.
0: Ano, přesně.
3: A Ráno Evropy 2 pokračuje třeba s Youngbloodem nebo Charlotte Gott a já vám taky řeknu příběh o zlodějích kolagenu. Tak.
2: Evropa 2.

Není vždycky něco přisypat nebo dobrat, ale zkusit prostě žít líp, třeba tady takhle u dobré muziky, dobrém rádiu.

0: od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho. Srpnové sluníčko právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Ladíte ráno Evropy 2 aktuálně s The Silver Spoons a Aiko a jejich Meduzou a my teď se podíváme na takové, řekněme, očekávání versus... No vidíte, jak jsem si to hezky pustila. Očekávání versus realitu. Ronaldova svatba. A podle mě to je nejlepší ukázka očekávání versus realita za hodně dlouhou dobu, která takhle nastala. Takže psalo se, svatba Kristina Ronalda je za dveřmi, Madeira se chystá na svatbu roku a znělo to fakt velkolepě. Ronaldo si měl o víkendu vzít Georginu ve svém rodném Funchalu. Fám, že to čtu dobře. Spekulovala se o obřadu historické katedrále Sé, hosté neměli mít telefony, aby nic neuniklo ven a následovat měla luxusní oslava. Jo, měl tam být Mbappé a Rihanna a Jennifer Lopez. Prostě svatba století, jo, svatba, na kterou nepotřebujete jenom pozvánku, ale i ochranku. No, to bylo to očekávání. A teď ta realita. Před katedrálou ve Funchalu se sešly stovky lidí, turisti, fanoušci, novináři. Telefony připravené, to je výhoda, ti to neměli zakázané. No a všichni čekali na Ronalda a Georginu přijelo auto, vystoupila nevěsta a ona to Nicole. No, žádná Georgina, úplně normální nevěsta Nicole, která se tam přijela vzít svého Fabia a absolutně netušila, proč na ten její příjezd čekají stovky cizích lidí. Dokonce prý měla problémy kvůli tomu davu se do té katedrály dostat. Nakonec ten kostel museli zavřít, jako asi s nima uvnitř. Jo, Nicole s Fabiem se teda vzali a jeden ze svatebních hostů vtipkoval, že si aspoň mohli připadat jako celebrity. No. No a co ten Cristiano Ronaldo, tak ten se na Madeiře neoženil a celá ta věc uprej dost pobavila a na příspěvek o tomhle svatebním omylu reagoval smějícími se emotikony. No. Takže pátek Rihanna Lopez, zákaz telefonu a svatba roku, sobota Nicole a Fabio. Já myslím, že jestli existuje dokonalejší definice očekávání versus realita, tak ji podle mě našli právě na Madeiře. Tak hodně štěstí Nicole a Fabio. Přejeme z Evropy 2.
1: Datard pořádá
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 5-2.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme! Na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
7: Křivý prodej.
8: Cože? Maxivý prodej.
7: Ano, Maxivý prodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
9: Tak to je další level.
7: Datard. Opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
11: Ah.
1: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food piknik na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food piknik na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
12: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
12: Já miluju samolepky, rybiček.
13: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juhu!

0: Zuzano. Vím, že ty i tvůj chlapec.
1: Ano, David Kraus, Zuzana. Není to úplně obvyklá píseň, kterou hrajeme, ale má to svůj důvod, protože dnes mají svátek všechny Zuzany, Zuzky. Jinak jméno Zuzana je zajímavé tím, že pochází z hebrejského Šošana a obvykle se vykládá jako lilie, případně se spojuje i s lotosem. A já jsem si vlastně vzpomněla, že Šošana byla v mém oblíbeném filmu Hanební pancharti. Jestli viděla si Luci Hanební pancharti. Na tom hlavní postava byla Šošana a já jsem vůbec nevěděla, že Šošana je vlastně Zuzana.
2: Ty bych čekala někde u Vinetua.
1: Mohla, ale to byla
2: Rihana.
1: Ne. Ježi, jak se jmenovala ta Vinetuová holka? Nšoči a Saxana, to tak nevím. Dobrý, no, takže jsme ze sebe udělali dvě blbky a přitom jsme chtěli jenom popřát všem Zuzkám všechno nejlepší k svátku, nejenom Zuzaně Stivínové a Bidžovské a Norisové a Čaputové, ale hlavně naší milé kolegyni, Zuzce Kozákové.
2: No,
1: ta tady s náma není, ale kdyby tady s náma byla, tak to určitě oslavíme. Takže, milé
2: no,
1: Zuzanky.
2: No, to vše slaví, víš, ona je na dovolený teď, takže u nás někde válí šunky a slaví to.
1: Tak jo, tak až se vrátí, tak my to s ní oslavíme. Takže, Zuzano Kozáková, všechno nejlepší k tému svátku, jo, a taky přeju svojí sestřence Zuzce. No, máš ještě nějakou Zuzanku?
2: Já už žádnou nemám.
1: Tak to stačí. Ono, hele, dobrého pomálu a dobrý Zuzek může být jenom málo. Tak, milé Zuzky, všechno nejlepší, tohle Evropa 2.
3: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se Skřítkem Lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko, právě v prodeji.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
4: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2, je 8 hodin 11. srpna. Lucka Hněvkovská má zprávy.
1: A přeju vám všem hezké ráno. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO. Podle červencového průzkumu agentury Median by získalo 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, třetí je ODS. Do dolní komory by se dostali ještě Piráti. Pod 5% hranici by skončili motoristé. Téměř 700 dětí a rodičů využilo schránky důvěry, která byla součástí výstavy v Muzeu Prahy. Mimořádná odezva překvapila organizátory. Většina vzkazů se týkala duševních potíží, šikany ve škole, zneužívání i domácího násilí. O materiály teď projevili zájem psychologové. A s Katkou se podíváme do regionu.
2: Do nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve fakultní nemocnici Brno se už přesouvá některé vybavení a technika. Stěhování jednotlivých provozů začne 17. srpna. Transplantační centrum nyní sídlí v areálu Svatoanenské nemocnice. V novém zázemí začne fungovat od září. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Špatné počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziko blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na úterý místního času. Všechna čtyři čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Jakub Menšík nastoupí jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dodávka bourala na D1 u Koberovic na 77. kilometru směrem na Prahu. Neprůjezdní zůstává levý pruh, kolona je na 3 kilometry, zdržíte se 10 minut. A nákladní auto s osobním se srazily také na D1 směrem na Brno. Na 173. kilometru u Domašova, tady už se tvoří kolona, tak počítejte se zdržením.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Mírně se nám ochladilo, teploměry ukazují od 11 do 18 stupňů, většinou máme slunečno. Také přes den bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Zprávy končí, také po 8 hodině pokračuje ráno Evropy 2 a Katka Hašková.
0: Ráno Evropy 2 bude samozřejmě plné muziky, ale taky plné zábavných a vzdělávacích informací. Podíváme se třeba na Göringova bratra.
3: Evropa 2.

0: Ráno Evropy 2 s Tomasem Robinem Rescue Me a taky s hrdinou. No jo, proto jsem schválně dala podkres z Gladiátora, protože se chci bavit o příjmení Göring. Vy si říkáte, Göring to není hrdina. Samozřejmě, příjmení Göring máme spojené hlavně s Hermanem Göringem. To je, byl mocný muž nacistů a Hitlerova pravá ruka. Jenomže Hermann měl mladšího bratra Alberta a ten byl prý jeho naprostý opak. Fakt jo, Albert Göring nové nacisty nesnášel a během války měl pomáhat židům, politickým odpůrcům a také dalším pronásledovaným. No a využíval k tomu samozřejmě to slavné příjmení, protože to v té době otvíralo dveře. Prý například falšoval podpis svého bratra Hermana na dokumentech, aby dostal lidi do bezpečí. A existuje i příběh, že nechával přistavit nákladní auta ke koncentračním táborům s tím, že potřebuje vězně jako pracovní sílu a když je odvezli, tak je cestou prostě nechal utéct. A má to i českou stopu, Albert pracoval během války ve škodových závodech v Plzni, no a i tam měl pomáhat lidem ohroženým nacisty. No, gestapo ho několikrát zatklo, jenomže měl v ruce něco jako, jak to říct, prostě nejbizarnější takovou tu kartičku. Opust vězení v dějinách, protože můj bratr je Hermann Göring. Tak. A nejlepší paradox přišel po válce. Spojenci ho zatkli, protože se jmenoval Göring. Albert pak sepsal seznam lidí, kterým pomáhal a spousta z nich to dosvědčila. No, takže zatímco za války mu jméno Göring prý pomáhalo zachraňovat lidi, tak po válce ho stejně trošku pronásledovalo. Poučení. Rodinu si člověk nevybírá a myslím, že tady pan Albert Göring měl pro tuhle větu asi jeden z nejsilnějších argumentů v historii. Ale je fajn si připomínat, že pořád existuje dobro. Tohle je Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropě 2 se pomalu blíží ke svému konci, ale ještě nekončíme. Ještě musím pokračovat v seriálu Každý den nový termín z moderního života. Tak schválně, věděli jste, co je monkey branching? Jo, pozor, je to branching, ne branching, takže žádná opice na avokádovém toastu. Branch není branch. Branch je anglicky větev a ten název vychází z toho, jak se vlastně opice pohybuje ze stromu na strom. To znamená, že nepustí jednu větev, dokud se bezpečně nedrží druhé. A přesně tohle někteří lidi dělají ve vztazích. Monkey branching je neoficiální, spíš takový pop psychologický výraz pro situaci, kdy si člověk ještě před ukončením současného vztahu začne budovat citové nebo romantické pouto s někým jiným. To znamená, vy už víte, že se rozejdete, ale nerozejdete se, dokud si nenajdete někoho jiného. A nemusí to být úplně jako naplněný vztah se vším všudy ten nový, může to začít nenápadně, čím dál víc si s někým píšete, svěřujete se mu, flirtujete, věnujete mu čas a prostě už emočně nebo emocionálně se přesouváte trochu někam jinam. Proč to lidi dělají? Často se mluví o strachu ze samoty, problému ukončovat vztahy nebo vlastně potřebě mít jistotu. Taková ta zadní vrátka, i když tohle jsou možná podle mě přední vrátka. Jo, prostě ta jistota, že až pustím jednu větev, budu mít jinou, které se budu moct chytnout. Samozřejmě ne každá nová známost před definitivním rozchodem je tady ten monkey branching. Když je třeba vztah fakticky ukončený, oba vědí, že můžou chodit s kým chtějí, mají to prostě na volno, tak to není ono. Takže monkey branching, jednou rukou držím Pepu a druhou už šahám na Karla. Omlouvám se, ten výběr men byl jako náhodný. No, ale nejlepší prevence, když chcete ze vztahu odejít, tak to zkuste jako člověk, prostě slezte z toho stromu. Krásné dobré ráno, tohle je Evropa 2. Evropa 2, 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM.
3: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
5: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Ráno Evropy 2 pomalu a jistě končí, protože přišel koťák a ten chce, abych odešla.
1: Jdeš pryč.
0: Hele, Kubíku, mám na tebe dotaz. Já jsem tady ráno začala takovým tématem, jestli zuby si čistíš hned po probuzení nebo až po snídaní. Jak to máš?
1: Výborná věc, tohle mám moc rád.
0: Ale asi... Počkej, čistil jsi zuby vůbec dneska?
1: Ne, tak já přemýšlím, když už si je čistím, teda jednou týdně, no, to se dělá většinou v neděli, že jo? Mm-hmm. Tak si je čistím před snídaní, no.
0: No a to děláš dobře?
1: Dělám dobře.
0: Děláš dobře.
1: No mě moje holka taky říká, že prostě všechny ty bakterie, blablabla, co máš v puse, potom jako kdyby spolikáš společně s tím jídlem.
0: No právě. Jako no, najíš se víc zase, chápeš?
1: No, bakterie máš v bříšku, ale ty bakterie jsou pozitivní, to jsou probiotika, ne?
0: No asi jak který, no, záleží jako z čeho jsou.
1: A co je teda správná odpověď?
0: No správně jako je spíš lepší před snídaní, protože pokud je to po snídaní, tak ty můžeš snídat věci, které ti narušují tu sklovinu a pak bys musela počkat třeba hodinu. A to není dobrý. Mm-hmm. No. A každopádně jsem ráda, že jsi mi zodpověděl i druhou otázku, protože když jsem včera dala naše společné storíčko k sobě na Instagram, tak mi jedna moje kamarádka psala, jestli je koťák zadaný, takže to je odpověď pro tebe, Šárko.
1: A co je správná odpověď?
0: To si zodpověď sám. Tak
1: zdravím, já to, Šárku, ahoj.
0: Já to tady předávám a užij si to zase zítra. Ahoj.
1: Děkuji, děkuji.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na Food Picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je Food Picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. Maximum tvé muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 11. srpna posloucháte Maximum muziky Evropy 2, je 9. hodina, Luzka Hněvkovská, pojďme na zprávy.
2: Dobré ráno, v Česku je tak málo vody, že z Orlíku brzy nepustí vodu. Pokud hladina Orlíku klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví jeho vyprazdňování a minimální odtok začne zajišťovat ze zásobování prostoru Slap. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. Nebeskou podívanou uvidíme ve středu dobře. V noci na čtvrtek nás čeká nejprve zatmění slunce a poté maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce padajících meteorů můžeme vidět ve čtvrtek ve druhé polovině noci a kránu. To jich bude padat 50 až 80 za hodinu. Nad Českem bude podle meteorologů jasno nebo jen málo oblačnosti. A teď už Katka.
3: Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického sedmimístného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Mimořádné zásahy pomůžou řešit drony. Ty si teď pořídila pardubická městská policie. Při velkých akcích rychleji prověří krizové situace. Například jeden z dronů má termokameru a může pomoct najít ztracené lidi. Další pak zvládne létat i při špatném počasí.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na nehodu na 78. kilometru na D5 se směrem na Plzeň. Bouralo se také na D1 na 357. kilometru směrem na Polsko. A na Pražském okruhu je kolona směrem na Ruzyni od Modletic až k exitu Slivenec, kde se řeší nehoda na 16. kilometru.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou máme slunečno, také přes den bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a koťák.
1: No a 11. srpna mají svátek Zuzanky a přesně těmto dámám teďka vysíláme Damiano Davida. Co více přát?
4: Evropa 2.

0: Ocean Drive na Evropě 2 v čase 9 hodin na 19 minut. Od mikrofonu vás zdraví Koťák. Čeští sportovci nám dělají radost dobře a velmi dlouho, ale přeci jenom v jednom ohledu máme naprostý unikát a to jsou české tenistky. Dámy a pánové, představte si, že 10% tenistek v rámci top 100 WTA je z Česka. Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Daria Vid, a teď to už to bohužel nevidím, tak to už tady nevidím, to mi tak nějak zmizelo. Tak teda dámy, děkujeme, že nám děláte takhle intenzivně radost a kvalitně reprezentujete Českou republiku. Tohle je opravdu nevídaný pojem, zrovna jsme se tady bavili s kolegou Davidem, že třeba jenom ta sestava hráček, které dokázali vyhrát za poslední dobu Wimbledon, nese několikrát české jméno a to nám dělá velkou radost. Za odměnu posíláme další porci Maxima muziky Evropy 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt. Já jsem to tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: A raz, dva, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Zději, už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
12: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
15: Myslím, že to bude za C. Gumák.
14: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
16: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
17: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go.

0: muziky Evropy 2 máme 11. srpna a já tady pro vás mám, přátelé, takový italský recept, mám tady pro vás tip, pokud rádi cvičíte, váš kluk, vaše holka, jsou prostě takový ty gym freaks, co rádi prostě chodí korbit a potřebují pořádnou porci proteinů, tak tady mám pro vás fantastický recept. Představte si klasický špagety carbonara. Když tam jsou ty těstoviny, jo, prostě ty špagety jako takový, no tak to máte hodně sacharidu a není tam tolik bílkovin, ale pozor, jo, já vám teďka udělám jako naprostý game changer. Stačí udělat carbonara fazole. Carbonara fazole. Kupte si ty velký máslový, takový ty kulatý fazole a k tomu už klasika prostě guanciale, tři žloutky, sůl, pepř, parmigiano, pochopitelně. Zamíchejte, udělejte si tu carbonara směs, ale místo špaget si kupte tyhle ty velký máslový fazole. Koukám tady na recept, vypadá to jako úplný dělo a je v tom úplný nesmysl proteinu. Tak si myslím, že kdybyste to dneska svému příteli, který je rád cvičí, nebo svojí holce, nebo sami sobě navzájem, udělali, že je to jako dobrý nápad a pak byste mi mohli napsat, hele Kubo, dík, to byl fakticky skvělý tip, protože carbonara fazole, ježiš, z toho videa to vypadá úplně úžasně. Dechberoucí, doslova. Zároveň jsem včera viděl, jak na profilu Leoše Mareše, aby jsme se tak trochu ochladili, dával Leoš takovej příspěvek z nějaký zimy, kde je všude sníh, a tak si říkám, že bychom se mohli s Kubou Kohákem podívat nahory do Itálie takhle v létě. Co vy na to?
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Kouzelné ráno, chlapci.
3: Hoj.
2: Jsem tady.
1: Přátelé, já jsem byl na horách v Itálii, to už tady zaznělo, ale Kuba to neví.
2: No právě.
1: Totiž já jsem byl po tvém vzoru.
2: Jo.
1: Já jsem se nechal vláčet jako lístek v potůčku.
2: Přesně tak.
1: Prostě moje žena to objednala, dojeli jsme tam stejně jako ty. Ale nevím, kde jsme byli ani, jestli to bylo jambore, špagetto, všechno. Nevím.
2: Makarone možná.
1: A prostě, jenom chci říct.
2: A spokojenost.
1: Oni na to sluníčko tam mají snad normálně předpis, nebo to mají nějak garantovaný. Tam je garance.
3: Já vím detaily tady, jestli můžu za tebe, Leoši, říct. No. Leoši pořídil takové trošku jako lepší ubytování.
2: Ale.
3: Které není úplně...
2: Co to znamená?
3: No, vysvětlím.
2: To tam byly postele, tam byly.
3: No počkej, to je jedna věc, že tam byly postele. Jo. Ale lepší ubytování na horách znamená, že ty vlastně máš ložnici, která je přeťata prostě tou sjezdovkou.
2: Neblbě.
3: A ty vlastně z ložnice jenom nacvakneš liže a jenom takhle sjedeš prostě 4 metry a seš na vleku.
2: Jo,
3: na vleku, na vleku.
1: To jsi špatně pochopil.
3: Jak to?
1: To moje vyprávění. Já jsem naopak říkal, že jsme měli blbý ubytování.
3: No.
1: Že tam byla taková zima, že jenom na posteli jsme měli sníh a jinovatku. Rozumíš? To nebyla sjezdovka. Tam byla taková zima, že byl sníh a led normálně v místnostech na podušce.
3: Já byl jednou v takovémhle ubytování a představ si, že jsem přišel na záchod, tam byla taková zítka a na té zítce byl také sníh. Nebylo ho moc?
2: Neblázni.
3: A když jsem na něj šahal, tak ani nebyl studený.
2: Ale?
3: No, to byl asi umělý sníh, nebo nevím.
1: Je to bylo v restauraci někde, ne?
3: No, jako v restauraci, na diskotéce to bylo na záchodě.
2: A za tam co asi?
1: Tenkrát až do ráda, viď?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Cita se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
8: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
9: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
10: A je, to jsou tyhle ty věci.
9: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
9: Ty největší hvězdy našeho éteru.

0: posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A doma.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Piggy, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
5: 6-7 trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
4: Já miluju samolepky, rybiček.
5: Hosty číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juchu!
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
7: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
8: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
9: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
8: To je retard.
0: Na Evropě 2.

Příjemné dopoledne při poslechu Maxima muziky Evropy 2, 7 hodin. Před 10. hodinou bych chtěl zmínit, že dneska má narozeniny jeden náš dobrý kamarád a zároveň i vynikající interpret, který nás už dlouhé roky se svými kolegy zásobuje. Jako asi neznám snad českou kapelu, která by měla za posledních 10 let tolik hitů, jako je právě kapela Miraj. No a její frontman Miraj Navrátil dnes slaví 34. narozeniny a že toho ten kluk za těch 34 let opravdu stihl dost a dost. Narodil se v japonském městě Ogaki, kde žil do svých 3 let. Letos v květnu se mu narodil syn Jonathan, no a některé z jeho nejúspěšnějších singlů mají dnes už přes 29 milionů zhlédnutí. Pojďme se některé z nich připomenout, přátelé.

0: Tak kamaráde, Miraj Navrátil, 34 let, Evropa 2 gratuluje a vítáme zase brzy v éteru.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Pigi, mrkej, letní mateří douška přináší zábavně pláznivý samolepky.
5: Six, seven trendy knedlíčky, nebo dokonce maso.
4: Já miluju samolepky, rybiček.
5: Hosty číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
4: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
5: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
4: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
6: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
4: Juhu!

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 4 minuty po 10. hodině. Lucka Hněvkovská a zprávy.
2: Dobré dopoledne. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblastí, kde bylo zemětřesení. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný Čech v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Dnes se prověří e-doklady. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Katka nás vezme do regionu.
3: Jablonec nad Nisou mění organizaci dopravy, a to konkrétně u Vrchlického sadu. Řidiči tam budou muset zvýšit svou pozornost. Nově se totiž ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší. Tou hlavní bude ulice Nástrojářská. V místě tak má obít dopravních nehod. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Při nákupu dronů, které chtělo ministerstvo obrany pořídit pro pyrotechniky vojenské policie, se nestal trestný čin. K tomuto závěru dospěli vojenští policisté. Podle dřívějších informací médií zaplatilo ministerstvo zálohu 17,6 milionů korun firmě, která poté zkrachovala a drony nedodala.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: D1 je na 30. kilometru směrem na Prahu uzavřená, může za to vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exit Šternov na 41. kilometru. A 20-minutová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Od rána máme slunečno, také přes den bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už Maximum muziky a Koťák. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, you're listening to Europa 2, Europa 2,
1: stay tuned. No a tady 7 minut po 10. hodině mě napadá, že bychom si mohli dát Maximum muziky Evropy 2 a pak vás vezmu třeba na OnlyFans.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák. My jsme tady včera oznamovali jednu velkou věc, pokud jste si oblíbili festival Beats for Love, tak si myslím, že dát si Beats for Love v netradičních podmínkách, tedy v zimních podmínkách, by mohl být dobrý nápad. Beats for Love Winter Edition, dámy a pánové, je tady a jedna z velkých hvězd této vlastně tohoto festivalu, který má tedy svoji zimní edici a která proběhne mezi 4. a 5. prosincem v Brně na výstavišti, je Sara Landry, která se během několika let dokázala vybudovat status světové senzace se svým temným, intenzivním soundem a nekompromisními sety. Dokázala si tak podmanit publikum po celém světě. Sara Landry je jedno z prvních velkých jmen, na které se tedy můžete těšit v rámci zimních Beats for Love. Více informací se dozvíte na winter.b4l.beatsforlove.cz a máte možnost už si pomaličko, ale jistě rezervovat lístky na tenhle ten spektákl, který tady proběhne v prosinci v Brně. My tady pro vás teďka o něco dříve budeme mít třeba Imagine Dragons, Last Frequencies a mnoho dalšího. Příjemný poslech.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsi zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby jsi se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A mě ta přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma.

0: Lady Gaga, Just Dance, Evropa 2, 10 hodin, 36 minut k tomu. Předpokládám, že platformu OnlyFans znáte, i když tvrdíte, že ne. Tahle ta platforma se, řekněme, využívá pro zveřejňování fotek, videí spíše explicitního charakteru. Ovšem, nemusí to tak být. Výzkumníci z laboratoře na Kalifornské univerzitě v Los Angeles spustili vlastní OnlyFans, na kterém zveřejňují videa svišťů zachycených ve volné přírodě. Fanoušci lehtivého obsahu se tak mohou připlatit i za videa samiček a samců svišťů z lesů v okolí Colorada. Podotýkám, ty svišti a svištice nedělají nic speciálního. Podle Emily Renky z Blumsteinovy výzkumné laboratoře je založení účtu na OnlyFans pro sviště jedna z cest, jak dostat přírodu blíž k lidem. Snažíme se o to, aby to vypadalo tak, že diváci stojí na poli spolu s námi a společně pozorujeme sviště. Vy si říkáte, kdo si tohleto koupí, ale skutečně už se jim podařilo vybrat více jak 100 000 korun. Takže tohleto je poměrně hezká iniciativa. Můžete se do ní pochopitelně přidat. No a já vám k tomu budu dobře hrát už za chviličku další porce Maxima muziky Evropy 2. Tak hezkého 11. srpna.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Náš výkup je teď.
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák, já bych vás rád pozval takhle 12 minut před 11. hodinou na náš web Evropa2.cz, kde se dozvíte mimo jiné to, že třeba Pam Rabbit má song se Separem. Nahráli ho k filmu Bojovník, kde si jednu, řekněme, z rolí zahrál taky Kellyn. Je to bojovník, je to film, který vstoupil do českých kin, pokud se nepletu, včera a máme od něj velká očekávání, protože v hlavní roli se představí velice kvalitní slovenský herec, čili tohleto je můj tip na film, na který byste mohli vyrazit. My si dáme do té 11. hodiny třeba ještě Elena Volkra nebo Eivu Max, no a potom už Lucku Hněvkovskou a zprávy.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 2 minutky po 11. hodině, Lucka Hněvkovská a zprávy Evropy 2.
2: Hezké dopoledne. V lagunách 1. a 2. horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku jsou synice. Koupání tam může pro některé lidi představovat riziko. Na ostatních přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda v pořádku. Synice jsou aktuálně na mnoha místech, například i na přehradě Skalka a Jesenice u Chebu, nebo na rybníku Babylon u Domažlic. Pražští kriminalisté prověřují nehodu v pražských Stodulkách, kdy prasklo potrubí a zemřel jeden člověk. Pro trestné činy usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V pondělí během prováděné tlakové zkoušky zemřel 43-letý muž. Teď už má slovo Katka.
3: Do nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve fakultní nemocnici Brno se už přesouvá některé vybavení a technika. Stěhování jednotlivých provozů začne 17. srpna. Transplantační centrum nyní sídlí v areálu Svatoanenské nemocnice. V novém zázemí začne fungovat od září. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy do semifinále na trati 200 metrů znak. Čejka byl v rozplavbách 8., Knedla 15.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále je zavřená D1 na 30. kilometru směrem na Prahu. Může za to vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exit Šternov na 41. kilometru. A 20-minutová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Od rána máme slunečno, také přes den bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Koťák.
1: No a 11. srpna jsme ještě nezmínili, kdo má svátek, jsou to Zuzanky, tak všechno nejvíc, ne? Teď už maximum muziky. Evropa 2.

0: Pohodové úterý při poslechu Maxima muziky Evropy 2. Leonardo DiCaprio, kromě toho, že má rád ženy do 25 let, je to také filantrop a člověk, který se zkrátka zasadil, že bude informovat nás všechny o tom, jak se naše planeta stojí. A teďka momentálně zakládá projekt Phoenix Pieces Project, což je taková velice čerstvá věc, oznámená 4. srpna, kde se Leonardo DiCaprio spojil s Jeffem Bezosem, jedním z nejbohatších mužů na planetě a majitelem Amazonu. Dali dohromady, na jednu kupičku dali takhle 200 milionů dolarů a rozhodli se zachránit 100 druhů, které patří mezi ty nejvíce ohrožené na celé planetě napříč 30 zeměmi. Jde o největší jednorázovou filantropickou iniciativu zaměřenou výhradně na obnovu kriticky ohrožených druhů. Cílem je tedy zachránit druhy, které ještě existují, ale jsou, řekněme, těsně před vyhynutím. Takže se vybralo těch 100 nejohroženějších druhů. Já můžu zmínit, že se mezi ně počítá třeba sykavka, zlatokorunkatá, růžový leguán, galapájský, luskoun malajský, vzácný taky semeroamerický mlok, paježura a temborova z Nové Gvine a mnoho takovýchto druhů. Tak můžete dostudovat, já mám pro vás další maximum muziky Evropy 2, o které se postará třeba Steven Sanchez.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
7: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
6: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
7: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
6: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
8: Kdo na to jde? Od lesa.

0: Ačka jsou i v létě plná.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
0: Výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Evropa 2.

0: No a opět ostrovtip Ondřeje Látka, a.k.a. Xyndla X v éteru Evropy 2. Tohleto je novinka, jmenuje se Dovolená a já se velice bavím nad videoklipem, který k této písnice vznikl, protože má opět svůj osobitý nadhled a humor a hraje v něm hlavně Daniel Linda, což je takový instagramový fenomén, vynikající herečka, která dělá úžasný virální videa a ta si právě s Ondrou Látkem zahrála v tomhletom netradičním, netypickým videoklipu. No a pokud máte Xyndla X rádi, tak vás můžu pozvat třeba 18. počkejte, už to tady koukám, je to tak, je to 18. srpna v Rýgrových sadech bude mít Ondra od 18 hodin na 20 minut takový menší koncert, takže byste se na něj mohli podívat.
1: Evropa 2, 18.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 12. hodina na minutu přesně, svátek má Zuzana a Lucka Hnivkovská přináší zprávy.
2: A přeju hezké poledne, máme před sebou chladná rána. Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché. Výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco ráno budou teploty místy klesat i pod 10 stupňů, odpoledne bude letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy v Kolumbii, aby necestovali do oblasti, kde bylo zemětřesení. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu dosud žádný Čech v souvislosti s pondělním zemětřesením neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. A Katka má pro nás další zprávu.
3: Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického sedmimístného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu. Uvádějí to americká média, podle kterých pak Trump z Turecka kvůli hrozbám ze strany Iránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: D1 je po nehodě na 30. kilometru směrem na Prahu už opět otevřená, stále ale počítejte s kolonou, do které najedete už na 44. kilometru. 20-minutová kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska je venku celkem příjemně, máme slunečno, polojasno až skoro jasno bude také odpoledne a nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už opět maximum muziky a Koťák.
1: Na co se můžete těšit v srpnu a to nejenom na Evropě 2. Teď už si dáme něco aktuálního maximum muziky, které startuje BR.
4: Evropa 2.

0: Tak tohle to byl single Hangover, ten si dáme třeba zítra takhle při středě nebo kdykoliv budete chtít, přeci jenom přátelé jsou prázdniny. Pojďme se bavit o Harry Potterovi, postavu, doby ho nepochybně velmi dobře znáte, ale nevím, jestli byste si takhle vybavili, v jaký části Harryho Pottera doby vlastně zemřel. Dobyho pohřeb, pro zajímavost můžu říct, byl natočen na pláži Freshwater West v hrabství Pembrokeshire na jihozápadě Walesu. No a fanoušci tohoto díla tam od té doby míří, aby vlastně na určité místo položili, já nevím, třeba prostě oblázky s nápisy jako zde leží Dobby a tak podobně. Na tom by nebylo nic až tak moc zajímavého, ale fanoušci Harryho Pottera dosáhli přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který stál odhadem 12 miliard českých korun a měl procházet právě v místě fiktivního hrobu skřítka Dobyho a postavy o mladém čaroději, tedy z knížky o Harry Potterovi. Takže vidíte to, kterak mají fanoušci obrovskou sílu v tom, aby změnili tak velkolepý prostě stavební plány jako tenhle ten 12 miliardový kabel, který se musel kvůli Dobymu přemístit. Celeste Buckingham, Justin Bieber a Daniel Caesar už za chvíli.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči.

0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2, máme 12 hodin 34 minuty k tomu. Možná nás posloucháte někde na koupališti, chystáte se, dáváte si nějakou kofolu a možná děláte to, co jsme dělali jako děti, a to je, že si u břehu nějakého rybníku prostě vykopete takovej přívodový kanál, takovej žlab, pak uděláte velkou díru a pokusíte se udělat si prostě, já nevím, nějaký hrady nebo vodní příkopy, nebo si můžete udělat i výřivku, jako to udělali chlapci v americkém Miami, kteří takhle prostě u pobřeží si vykopali takovej, jako kdyby vodovodní kanál, a kousek za tím vodovodním kanálem si vykopali obrovskou díru a chtěli si udělat na pláži takovou jako výřivku. Všem to přišlo jako strašně dobrý nápad, takže kopali, udělali tu výřivku teda jako pořádně hlubokou, teď si udělali ten přívodní kanál, aby tedy ta voda z moře tam postupně dotekla a tu výřivku zaplnila. No a co se nestalo v moment, kdy tam přitekla ta voda, tak pochopitelně ta konzistence toho písku se změní a ty kluci malí, jak tam seděli vlastně v té písečné výřivce, tak najednou ona je až jakoby po pás, se ten písek jakoby objal a oni se z toho nemohli dostat. Vypadalo to dost jakoby humorně, ale najednou se začalo kolem týhletý písečný výřivky scházet hodně lidí. Nakonec museli přijet i záchranáři a bylo to jako když prostě 12 lidí tahá řepu ven. Nikdo ty malý kluky nedokázal z toho prostě tekutýho písku normálně jako kdyby vyndat. A opravdu až potom museli přijet záchranáři, obkopat to celý kolem nich a vytáhnout je vlastně, a tím je, neříkám zachránit, ta situace nebyla zase nějak život ohrožující, ale ty kluci tam byli normálně prostě skoro až jakoby po prsa uvězněný v tom tekutém písku. Takže pozor na to, jak velký stavitelský ambice na místních plážích máte. Evropa 2 má pro vás rozhodně něco zajímavějšího. Maximum muziky Evropy 2, Damiano David už za chvíli v éteru.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Anglia. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Cita se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
7: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
0: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow E20 a bav se na maximum.
8: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Piggy mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
13: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce maso.
12: Já miluju samolepky rybiček.
13: Hosty číslo, soutěž s klapkovou patrolou.
12: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
13: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
12: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
14: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
12: Juchu!
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
15: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
15: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
16: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
15: To je retard.
0: Na Evropě 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 12 hodin 50 minut, no a moje čtyřhodinovka v éteru končí. Já tady vítám Jindru Ekla, který je nabitý energií.
1: No počkej.
0: Nebo ne?
1: No,
0: je vybitý zase, z energie.
1: Hele, zase, že bych prostě to, ale jako dobrý. Teď mi napadlo jedna věc, jak jsi říkal, nabitý energií. Normálně prodáváte skvělý jako výmysl, tu čepku, máš malý takový solární panílek na ní. A větráček.
0: Jo, v té čepici, vlastně v tom kšiltu je jako díra,
1: no?
0: A tam je malinkatý ventilátor, který nabíjený je těma solárníma panelama.
1: S tím, až přijdu, tak teprve budu nabitý energií.
0: Počkej, já jsem ještě lepší,
1: no.
0: To je, myslím si, že i v Simpsonovech, v Americe to úplně milujou.
1: Ano.
0: Ještě po stranách máš taky dva držáky na pivko.
1: Ano.
0: A z toho dvě trubičky přímo do pusy.
1: Počkej, Kubo, a ty máš rád to Japonsko, pač tam byl docela dlouho.
0: Ano.
1: Nevím, jestli jsi se s tím setkal tam, ale ono zrovna v tu dobu, když tam byl, tak tam nebyly úplně vedra, viď?
0: Nebyly.
1: No, tak prosím tě, Japonci vymysleli úžasnou věc. Vypadá to, jako kdyby si měl velký sluchátka na uši a dal by si se na krk. Takhle to vypadá, to zařízení. Na první dobrou by si fakt vůbec nepoznal, že se jedná o ventilační zařízení. Počkej. Ono, ty místa, kde to vypadá jak sluchátka, tak tam odsa ti to fouká jako na krk ze stran. Počkej, oni jenom co vymysleli, ty Japonci. Oni vymysleli, že jak máš vlastně ty krkavice, že jak máš ty tepnej, že
0: jo, to jako takhle, ochlazuje tu krev.
1: Takže oni šli ještě, chápeš. To je sofistikovaný.
0: Ježišmarja.
1: To je co?
0: No, no, ty nestřelili za války do vzduchu, rád. No já vím, je to jasný, no. Tak jo, pokračuje Nico Santos, taky Tom Grennan a potom už Jindra Ekl v éteru Evropy 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Pidi mrkej, letní mateří douška přináší zábavně bláznivý samolepky.
4: Six, seven trendy knedlíčky nebo dokonce máslo.
3: Já miluju samolepky, rybiček.
4: Hustý číslo, soutěž s tlapkovou patrolou.
3: Nebo tady, soutěž o Lego pandí rodinka.
4: Naučím se rybařit s Jakubem Wagnerem.
3: A já s Pokáčem mega vtipnou básničku.
5: Srpnová mateří douška právě v prodeji.
3: Juchu!
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 1 hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy.
2: Hezké dobré odpoledne. V Česku je tak málo vody, že z Orlíku brzy nepustí vodu. Pokud hladina Orlíku klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví jeho vyprazňování a minimální odtok začne zajišťovat ze zásobování prostoru Slap. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. Nebeskou podívanou uvidíme ve středu dobře. V noci na čtvrtek nás čeká nejprve zatmění slunce a poté maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce padajících meteorů můžeme vidět ve čtvrtek ve druhé polovině noci a kránu. To jich bude padat 50 až 80 za hodinu. A podle meteorologů nad Českem bude jasno nebo jen málo oblačnosti. A teď už Katka.
3: Jablonec nad Nisou mění organizaci dopravy, a to konkrétně u Vrchlického sadu. Řidiči tam budou muset zvýšit svou pozornost. Nově se totiž ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší. Tou hlavní bude ulice Nástrojářská. V místě tak má obít dopravních nehod. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Mimořádné zásahy pomůžou řešit drony. Ty si teď pořídila pardubická městská policie. Při velkých akcích rychleji prověří krizové situace. Například jeden z dronů má termokameru a může pomoct najít ztracené lidi. Další pak zvládne létat i při špatném počasí.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od exitu

0: Vydržíte se také na D7 od 3. po 1. kilometr. Tady budete popojíždět 20 minut. Evropa 2, jak je venku? Máme většinou slunečno, má tak vydržet celé odpoledne polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zprávy to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra a to.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Jo, středa zní jako skvělá záležitost, ještě se k ní vrátíme a nejen k ní samozřejmě. Tady na Evropě 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Málo kdo si, myslím, ví, že Mark Zuckerberg, majitel Mety, má tedy ještě jiný trošku záliby. Možná už víte, že třeba má ten bunkr, že na té adrese, kde mají všichni jakoby ty bohatý lidi bunkry, protože samozřejmě poslední věc, když se to náhodou tady nějak utrhne na povrchu, tak je samozřejmě nejlepší jít pod povrch. Ale pozor, pod tím povrchem je potřeba něco jíst nebo nějakým způsobem mít dobrý třeba zásoby, například třeba sušenýho hovězího. Takhle, proč to říkám? Protože Mark Zuckerberg mimo jiné má i evidentně zálibu v chování skotu. On totiž má farmy, kde tedy chová podle jeho slov ty nejkvalitnější prostě jako kousky v rámci prostě hovězího na světě. Těm krávám dává normálně pivo, makadamový oříšky a další pochutiny, aby to maso bylo úplně top. Nevím, jestli to někde prodává nebo nebude, to celkem asi i jednoduchý zjistit. A takže kdybyste se jako specializovali na to nejlepší hovězí, tak hledejte ho nejen třeba v Japonsku v rámci Wagyu a tak dále, ale prohledejte si zcela jistě i profil, investiční profil Marka Zuckerberga.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
11: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
13: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. Kik!
14: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Mám tady nádherný citát od Thomase Edisona. On řekl, že uděláme elektřinu tak levnou, že jenom bohatí si budou moci dovolit svíčky. To je skutečně jeho autentický citát a musím říct, že je velmi, velmi pravdivý, protože teď jsem tak nějak scháněl nějaký pěkný svíčky, takový to je opravdu jako pěkný a samozřejmě větší, jo. No a skutečně dneska cena nějaký prostě pořádný svíčky v průměru třeba aspoň nějakým 10 centáků, jo, takový, jak to říct, no, jako designový, dejme tomu svíčky, je prakticky stejná jako taková průměrná záloha na elektřinu každý měsíc. Pan Edison měl zcela jistě pravdu. Skutečně mu to pálilo neuvěřitelně. I takhle futuristicky dopředu. To se u málo koho dá skutečně říct.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Posloucháte Evropu 2. Mám tady velmi zajímavý tipík. Kdybyste náhodou byli fanoušci muziky a zároveň dohromady, což si myslím, že docela dáme dohromady velkou množinu lidí, kteří mají tyhle ty dvě věci rádi, tak v Dolomitech, kousíček na jich od nás, mají neuvěřitelný festival ve 3000 metrech. Tony Dolomit se to tedy jmenuje a je to neuvěřitelný. Vůbec jsem o tom nevěděl, že to existuje. Hned jsem to říkal našemu šéfovi vysílání, který už tam asi třikrát byl, takže jeho se moc nepřekvapil, ale protože je to samozřejmě milovník muziky. Nicméně je to fantastický. Je to vlastně od konce srpna až potom do září, je to několik týdnů a skutečně můžete zažít třeba koncert klidně vážný hudby někde nahoře v průsmyku ve velký nadmořský vejšce s prostě neuvěřitelnými panoramaty. Co víc si přát, tak jsem si říkal, že kdyby někdo náhodou po tomhletom, tomu už se ani nedá říkat léto, to je normálně prostě, to je peklo samotné. Tak kdyby náhodou někdo už byl jako po sezóně tak nějak vyčerpán tím slunečním svitem a chtěl by se lehce schladit, tak Tony Dolomit, myslím, že tohleto dokážou uspokojit případně, kdybyste chtěli.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.

0: Tak ještě jednou pěkný den, posloucháte Evropu 2. 14. hodina odbyla, pojďme na zprávy.
1: Dobré odpoledne. Dnes se prověřují e-doklady. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra naplánovali veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování zapojili několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. S další zprávou se hlásí Katka.
2: Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického sedmimístného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek. Katka Podraská, Evropa 2.
1: Pár z Francie si na konci června při čekání na rezervaci v restauraci sadil v trafice v loterii Loto a vyhrál 10 milionů eur přes 242,5 milionů korun. Stejný obnos si odnesl také turista, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Informovala o tom tamní média.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na Ruzyni, od exitu Vestec až po Ořech může za to silný provoz. A kolona je na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. Zdržíte se také na D7 od 3. po 1. kilometr. Tady budete popojíždět 20 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Máme většinou slunečno, má tak vydržet celé odpoledne polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů. Ze zpráv je to ode mě pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Jindra Eichel.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás další témata, který by bylo lepší, kdyby vám neutekly. Tak klidně držte vlnu. Jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, máte rádi Činasky? Pakliže ano, tak mám pro vás důležitou informaci. Činasky od poloviny června vystupují po celé České republice v rámci turné Open Air Léto 2026, která potrvá až do poloviny září. Můžete si užít unikátní program pod šírým nebem v jedinečných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků i letních kin. Když dříve ohlášeným 18 zastávkám kapela není přidává ještě bonusový koncert v krásném prostředí loděnice Troja v Praze, který bude v úterý 15. září a celý turné jim vyvrcholí. Taky vás čeká více než 5 hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Činasky bude na programu vědomostný kvíz pod taktovkou moderátora Libora Boučka a energická warm-up party DJ Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením Činasky v Praze. Vstupenky jsou v prodeji na www.činasky.cz. Evropa 2 doporučuje.
1: Odpoledne jako odpoledne.
2: No. Do teďka jsme se dofákali a teďka jsme se opět začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
3: Slyšíš to?
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
5: Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

2. Zrovna jsme se tady bavili s kolegou o stárnutí a o tom fenoménu, když se třeba člověk stará o svý starý rodiče, o prarodiče. Jo, je v tom samozřejmě velký kus nostalgie, smutku a dalších mnoho emocí. Takhle, kdybychom to vzali trošku jako v legraci, tak už František Ringoček říkal úplně nádhernou věc, že čas z nás udělá z růdy. Což má pochopitelně velikou pravdu. A právě kolega mi říkal v rámci té naší diskuze vlastně to, že si pamatuje, že slyšel takový ten zajímavý koncept toho, že by bylo fajn, kdyby ten život byl vlastně obráceně. Jo? To znamená, že byste začínali jak Benjamin Button, vlastně oni to i v tom filmu docela zajímavě tak nějak realizovali, jak by to mohlo být, jo. Když začnete prostě tím, že skutečně není dobře, jo, s tělem, který není úplně v dobrém stavu, ale pozor, všechno se časem zlepšuje, najednou máte nejvíc peněz, jo, co jste kdy měli prakticky, jo. Kdybychom to brali podle toho ideálního scénáře samozřejmě. Užíváte se života, nemusíte nutně chodit do práce a tak dále. Pak samozřejmě chodíte do práce, máte možná mnoho starostí, ale dobrá zpráva je, že potom spějete do toho dětského věku, kdy skutečně to ego zcela jistě mizí, jo, mizí všechny jako nějaký jako soudy a posuzování života, jo, tohle se mi líbí, tohle ne, tohle nechci a tak dále. Naopak přichází potom ten moment, kdy si skutečně jenom hrajete, bezstarostně prostě přijímáte realitu takovou,

je a vlastně odcházíte v týhletý prakticky, dalo by se říct, jakoby extázy čistýho vědomí a pozorovatele. No, to by byl ideální scénář, ale bohužel je to obráceně, takže se nedá prakticky nic dělat, než si to vlastně užít, no, tu jízdu. Pač skutečně nic jeho nezbývá. Nebo zbývá, ale jsou to takový drsnější řešení. No. Kdo má rád jako martýrium a samozřejmě samotrýzeň, tak to je případně možnost.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Žila, posloucháte Evropu 2. Mě už vystřídají Tomáš se Zorkou, který tedy z prázdnin už jsou zpět a jsou ready na dnešní jejich odpolední show na Evropě 2, tak si je užijte od 3 do 6. Já se těším zase zítra v 1 tady na E2. Mějte se, ahoj. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 15. hodina odbyla, zprávy jsou připraveny, s nimi Lucka Hněvkovská, my jsme Evropa 2.
2: Pěkné odpoledne. Dráhy připravují nasazení dalších motorových vozů na regionální tratě ve Středočeském kraji. Jde o vozy, kterých vyrobili zhruba 500 pro provoz v Německu a v Česku. Vůz je přibližně 25 metrů dlouhý, váží 43 tun a dosahuje rychlosti až 120 km za hodinu. Dovolenkáři se letos stěžují na moře v Turecku. Tuto sezónu bojuje se špinavým mořem. Lidé, kteří se vrátili z dovolené, podle TNCZ upozornili na pobřeží blízko Izmiru. Bylo podle nich špinavější než nejšpinavější rybník. Na fotkách je vidět voda u pláže, která je zakalená a zbarvená téměř do černa. Katka přidává další zprávu.
3: Do nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve fakultní nemocnici Brno se už přesouvá některé vybavení a technika. Stěhování jednotlivých provozů začne 17. srpna. Transplantační centrum nyní sídlí v areálu Svatoanenské nemocnice. V novém zázemí začne fungovat od září. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Praha plánuje kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit most, který se nachází nad stanicí metra C Opatov a vede po něm frekventovaná ulice. Radní města schválili zahájení projektové přípravy záměru.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dnes pozor na D11, mezi 25. a 8. kilometrem ve směru na Prahu jede tu pomalu vozidlo údržby. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na Ruzině od exitu Vestec až po Ořech. Kolona je také na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. Tady počítejte s půlhodinovým zdržením.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou slunečno, také večer má být polojasno až skoro jasno. Odpolední teploty stoupají na 23 až 28 stupňů. Zítra pak bude většinou jasno. Nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 24 až 28. Po zprávách už je tady odpolední show. Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
4: Druhý den v práci a už vzpomínám na dovolené, ale mám tu zajímavosti z té druhé mé dovolené.
5: No tak, my si to rádi poslechneme.
4: Je to z Bulharska.
5: Jak jsi se měl krásně.
4: Za chvilku. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je to zajímavé, ale jsem druhý den v práci.
1: Já vlastně to nepovažuji až jako za tak zajímavé.
0: Pro mě je to ještě stále nezvyk.
1: Jo.
0: Ne, že bych nevěděl, co mám dělat.
1: A trošku nevíš.
0: Ale trochu nevím.
1: Trošku.
0: Podívej
1: trošku
0: se, nevíš. I Adam Ondra, náš legendární horolezec, už teď legendární, tak prohlásil, že když má 14 dní dovolenou, tak se znovu učí lézt.
1: To mi neříkej.
0: No fakt?
1: To je jak jízda na kole, to se nezapomíná, ne?
0: Jo, to jsem si taky nedávno myslel. Že jsem po dlouhý době vlez na kolo zase. A říkám, ale ježišimarja,
1: co se to děje?
0: Koukej se, jak je to takový nestabilní, no. No nic, tak já jsem si ještě vzpomněl na pár zajímavostí. Já
1: ze
0: jsem
1: svých
0: byl,
1: dovolených.
0: Na té druhé dovolené v tom Bulharsku, že?
1: Ano.
0: A tam je taková zvláštnost, jak to mají ty kraje a země jinak, třeba na hřbitovech. Jsme byli kolem hřbitova. Já jsem si všimnul, že tam je standardní tradiční motiv těch náhrobků, loď, třeba plachetnice.
1: A nebyl to nějaký hřbitov námořníků?
0: No tak je to možný, ale přesto to byl hřbitov.
1: To byly padlí námořníci.
0: A to je možný, ale byl to hřbitov. Tím pádem jakoby, možná to je standardem, že tam u nás máme holubičky třeba, že nebo holubice.
1: No.
0: A tam máš prostě jako symbol toho, že odjíždíš někam třeba do jiného světa, že jo, do nebe a tak dále, tu loď.
1: A kde je ta loď jako vyobrazena?
0: Jako náhrobek.
1: Na těch pomnících,
0: třeba
1: jo?
0: I ten pomník má tvar to, těch plachet, rozumíš?
1: No to
0: Že to jako normálně vříznutý ten mramor,
1: aha,
0: třeba jako dvě plachty to vypadá. Že ten náhrobek tě jako plachetnice vlastně.
1: Aha. Takže ty jsi na svý dovolen obcházel bulharský
0: hřbitov. Ne, my jsme jeli kolem, já jsem to viděl přes ten plot, ne, že bych obcházel.
1: Chápu to správně, no, obcházel.
0: Oni říkali, že je pohřbitov i ze zlatem. A vyšlo, kdy dovolená v Bulharsku.
1: Já jsem si říkala, že máš nějaký nový prsten tam.
0: Do Bulharska sebou zásadně rýč. Doporučuje Evropa 2.
1: Ach, jo.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Jsou dny dobré, lepší. Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s Nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz.
4: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Evropu 2, odpolední show. Já jsem si teďka vlastně díky Instagramu všimnul, že se jede ženská Tour de France.
1: Nekecej.
0: Já jsem sledoval samozřejmě tu mužskou variantu, kterou sleduje ročně 150 milionů diváků na jednou třeba.
1: Což se evidentně nedá říci o ženské Tour de France, protože o tom teda úplně moc neslyším nebo se nepíše.
0: No, je fakt, že jak jsem sledoval třeba Pogačara, že jo, a tak dále, který tu Tour vyhrál letos znovu, tak mě ten Instagram nabízí vzhledem k tomu algoritmu i tu ženskou Tour de France, jako, že mě zajímá cyklistika. Zřejmě,
1: takže se orientuješ i v té ženské verzi.
0: Právě, že vůbec. Já vidím pár jako nějakých jako fotografií, že tady ta vyhrála, nebo video, že jo, jasně, tak se podívám, vůbec nevím, jak se jmenují ani ty cyklistky. Ani jedno jméno neznám.
1: To je strašně smutný, viď. Že prostě,
0: je to taky upozaděný, no.
1: No, je to takhle upozaděn, přitom ty ženy si tam taky prostě sáhnou na dno.
0: No to jo, no. Tak rozhodně je to obdivuhodný, protože oni vlastně to jedou celou bez sedla, jo. Si sáhnu kolikrát na pánevní dno, prostě, jo. Ale hlásí se víc a víc žen každý rok, či? Zorko.
1: Evropa 2.
0: Pořiď si kolo.
2: Evropa 2. 80. Cože chceš přidat do fotky? Kočku? Jak nám pomáhá s vařením? Tak já zadám prompt asistentovi fotografií. No ještě, že mám Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten umí s fotkama divy. A radši si hned zapnu privacy display, ať nikdo jiný nevidí, co tu vyrábím za umění. A to jsem chtěl původně točit stylový noční videa s nightography. Chceš, aby tohle uměl i tvůj mobil? Nakupuj na Samsung.cz. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz 582 a 105,5 FM.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
0: No, povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
0: Pádame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

0: mámu.
1: Lituď mámu.
2: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Co se asi stalo v bydlišti mé matky za 24 hodin od včerejška tedy?
3: Já se úplně bojím pomyslet. A většinou, i když opravdu popustím uzdu svý fantazie, tak je to ještě horší.
2: To je takový kvantový stav se to jmenuje. Tam se stalo buď to nic, anebo všechno, anebo obojí najednou.
3: Tak pojďme.
2: Vytáčím.
4: Haló.
2: Nazdár.
3: Dobrý den.
4: Ahoj. Prosím tě, já ti něco musím říct.
2: No nemusíš, jestli můžu poprosit, já nemusíš.
4: No, já ti to radši řeknu. No. Já jsem vstykla prostě, nejenom, že je takovýhle vedro. Člověk je urvaný jak vůl, aniž by něco dělal. Mm. Ale já jsem se prostě ráno, chystám se jít do krámu, brzo ráno, aby jsem prostě nebyla přistižená ten žlutý mozol, aby na mě nesvítil. A jsem vstykla.
2: Žlutý mozol. Co to říkáš?
4: Já si prostě každý ráno teďko říkám, že budu milá, klidná, že prostě jako budu pozitivní na ten svět.
3: No,
2: no.
4: A? Něco vylezu z baráku, ukradli mi košík, ale co bylo horší, oni mě ho ukradli už naplněný. Člověk se vykašle na tu 5 korunu, ale já to měla nákup.
2: Jo, takhle.
4: Už v obchodě, ale mě ho někdo vzal.
2: Už v obchodě?
4: Kdyby ho aspoň zaplatil.
2: Jo, takhle, takže někdo měl akorát výhodu, že už měl jakoby nakoupeno.
3: Jo.
4: No, no, já nevím, tak jsem si prostě říkala, že na planetě je 7 miliard lidí a já z toho mám ráda jenom 3.
3: A kdo jsou ty 3, prosím vás?
2: To by mě taky zajímalo.
3: To je nějak, to mi nějak nevychází ty počty.
4: To bych se říkala pro tebe, jestli vám to nevadí.
3: Tomáši, máma má jaký milence.
2: Já myslím, to že tady ty 3 lidi neznám.
3: Přesně, to jsou jaký cizí.
4: Takže takhle, já mám prostě furt nějaký takovýhle věci, hele, a já nevím, co komu jsem kde udělala.
2: No a tak zase ten člověk, který si myslel, že si ušetří práci s tím nákupem a pak vytáhne prostě těch 20 piv a jeden rum, tak se bude taky divit. No.
3: Přesně. A nebo bude hodně spokojený.
2: Nebo.
4: Takhle, já si myslím, že bude hodně spokojený. Ne, že se bude divit.
3: Tak maminko, zítra se dozvíme zase nějaký novoty z vašeho života.
2: A pikantérie nějaký.
3: A pikantérie, přesně. Mějte se krásně, neupečte se.
4: Ale dala bych si něco pikantního, ale to jste mě udělali tyko na... No dobře, tak ahoj.
2: Tak si otevři v okno, jestli chceš něco horkýho a pikantního. Čau.
3: Na shle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Vám je odpolední show na Evropě 2, taky Lucka Hněvkovská, což znamená jediné, jsou tu zprávy na 16. hodinu. Evropa 2.
2: Pěkné odpoledne. Téměř 700 dětí a rodičů využilo schránky důvěry, která byla součástí výstavy v Muzeu Prahy. Mimořádná odezva překvapila organizátory. Většina vzkazů se týkala duševních potíží, šikany ve škole, zneužívání i domácího násilí. O materiály teď projevili zájem psychologové. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO. Podle průzkumu agentury Median by získalo 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, třetí je ODS. Do dolní komory by se dostali ještě Piráti. Pod 5% hranicí by skončili motoristé. A teď přidáme zprávu z regionu.
3: Automobilka Škoda Auto zahájila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi sériovou výrobu nového plně elektrického sedmimístného SUV Peak. Jde o největší vůz v současné nabídce značky. Do konce července automobilka přijala téměř 8,5 tisíce objednávek. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Špatné počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na úterý místního času. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrávají v jeden den. Jakub Menšík nastoupí jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dnes pozor na D11, mezi 25. a 8. kilometrem ve směru na Prahu jede tu pomalu vozidlo údržby. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na Ruzině od exitu Vestec až po Ořech. Kolona je také na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. Tady počítejte s půlhodinovým zdržením.
0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou slunečno, také večer má být polojasno až skoro jasno. Odpolední teploty stoupají na 23 až 28 stupňů. Zítra pak bude většinou jasno. Nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 24 až 28. Po zprávách už je tady odpolední show Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
4: A v odpolední show otevřeme jedno lehtivé téma.
5: Aha.
4: Budeme mluvit o sociální síti OnlyFans a o zvířatech.
5: Bože.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2 a teď se budeme bavit o něčem prudce lehtivém.
1: Aha, to znamená to totiž... co? Peříčko, kterým se lechtá na chodidlech.
0: Budeme se bavit o OnlyFans.
1: A jo, takhle myslíš jako eroticky lehtivého.
0: A o sexy svištích.
1: Prosím. Zorko, já chápu, že je horko a že úpal hrozí každému z nás a při dehydrataci.
0: Tak poslouchej, ale... je to skvělý. Výzkumníci z laboratoře na Kalifornské univerzitě v LA spustili vlastní OnlyFans. Zachycují na něm videa svišťů.
1: Aha. Takže svišti jako nějaká, taková poctivá zoofilie prostě.
0: Ano, no. Poctivá zoofilie. Svišti mají vlastní OnlyFans účet, na kterém schání peníze na výzkum.
1: Jo, počkej, takhle. Aha, já jsem myslel, že to jako, to není, že by ty svišti vzrušovali ty vědce, ale je to tak, že oni prostě je tam nabízejí.
0: Oni je tam nabízejí, no. No a... Jako je to, hele, je to k zamyšlení, jo. Celá ta myšlenka je samozřejmě krásná. Oni těm svišťům udělali OnlyFansko, ty si tam jako fanoušek lehtivého obsahu můžeš připlatit i za videa samiček a samců.
1: Počkej, jako přemilování, jo. No. Takže to je opravdu to zoofilie. Zorko, chceš si jistá tím tématem? Ty jsi říkala, to je hrozně vtipný. Máme tady,
0: ne,
1: tak... máme tady svišti a svišti na OnlyFans.
0: No, tak teď, když to říkám nahlas, tak mě to taky přijde takový své rázin. Ale cíl je vybrat dostatek peněz prostě na výzkum. Oni potřebují prostě ty svišti nějak to zkoumat.
1: Vůbec přijde,
0: a rozšířit povědomí o svištích, ale já to chápu, tak když se nad tím zamyslíš, tak vlastně jakoby je prostě natáčej při milostných scénách různých. Ty svišti taky nedali žádný souhlas, je to zneužívání zvířat.
1: No to je, no. A především mě to nevzrušuje, nebo nikoho to podle mě nevzrušuje, to je stejně, když na OnlyFans má nějaká holka dva sviště, jo. Svišti jsou děti, to se říká jako dětem. Jako.
0: Aha.
1: Ty máš třeba jednoho sviště.
0: Dobře. No, tak.
1: Tak, já jsem ti říkal, že to téma není dobrý.

0: I'm Josh.
1: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Evropa 2.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ahoj kamarádi, právě vychází Sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové Sluníčko, právě v prodeji.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.
15: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem se bavil s kamarádama, který mají Fenku, pejska.
1: No.
0: A mají velmi zvláštní název, nebo její jméno je přinejmenším zajímavý.
1: Jaké?
0: Že jsou různý takový ty jména, který známe, že jo, jako Astička, jo.
1: No.
0: Dorka, Zorka, u Fenek a tak, jo.
1: Ale... Děkuju, že jsi zmínil zrovna moje.
0: Ale to je ta... Fenka se jmenuje Serenity. Serenité, jakoby.
1: Serenité dokonce. Serenité. To je, aha, no. Nebo nějaké řecké bohyně.
0: No a to jsem si říkal taky, říkám, hele, to jste jako sáhl do nějaký řecký mytologie, prostě, nebo co to má být, já si přesně jsem jistý, jako Serenité a ona. Ne, to vzniklo tak, že když mi ten partner její, že když mi psal zprávu, jak se tam doma máte, že jo, co se děje, protože měli štěňátko malý,
1: no.
0: Tak ona napsala, co se stalo. A už ji tak pojmenovali, protože ona sežrala špůlky nití.
1: Ne.
0: A potom je,
1: ne.
0: Víš co, Serenité.
1: To jsi vymyslel.
0: Ne, to je pravda. Ale oni říkali, taky tak už pojmenujeme, ne, jako Serenité. Ale na té zprávě to bylo bez té diakritiky. Jak co, jak se máte? Víš, co udělala Serenité? Tak inspirace, pokud máte doma,
1: no,
0: jako,
1: ne,
0: pokud
1: ne.
0: Žijete a chcete
1: to
0: pejska,
1: bych nešla, přátelé.
0: Tak pravděpodobně budete mít Fenku Serenité. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.

0: Posláte odpolední show na Evropě 2. Mě napadla taková věc, onehdy jsem zase nějak se zapřemýšlel, pustil jsem svoji mysl na toulku, což nebývá ideální.
1: No to je vždycky nebezpečné.
0: Ona se neptá, ona odejde.
1: A vrátí se občas?
0: Vrací se, ale většinou za zajímavými zážitky a nápady, jo. Mm-hmm. Tentokrát mi právě napadlo, jak takhle se baví ty dva, že jo, po dlouhý době, co spolu žijou, manželé třeba.
1: No.
0: Bereme to tak, že jsou spolu dlouhou dobu, jako třeba ty s manželem,
1: ano,
0: že jo.
1: Ano.
0: A teď ta žena třeba řekne, hele, manželi, dneska se v noci spolu dvakrát pomilujeme, chceš? Mm. A ta manžel řekne, neříkej dvakrát. Jak to zní tak, jak to pochopí ta žena? To mě napadlo. Jasně, že neříkej dvakrát.
1: Tomáši, já ti na tvojí mysl pořídím pořádný vodítko. Ty už ji nikam nepouštěj.
0: Ale jak bys to pochopil, kdyby to řekl ten tvůj manžel takhle?
1: Tak jak to myslí?
0: Že jenom jednou.
1: No, že chce třikrát.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: My jsme Evropa 2 a po 17. hodině má slovo Lucka Hněvkovská. Tady jsou další aktuální zprávy.
2: Dobré odpoledne, nebeskou podívanou uvidíme ve středu dobře. V noci na čtvrtek nás čeká nejprve zatmění slunce a poté maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce padajících meteorů můžeme vidět ve čtvrtek ve druhé polovině noci a kránu. To jich bude padat 50 až 80 za hodinu. Nad Českem bude podle meteorologů jasno nebo jen málo oblačnosti. V Česku je tak málo vody, že s Orlíkou brzy nepustí žádnou. Pokud hladina Orlíku klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví jeho vyprazňování a minimální odtok začne zajišťovat ze zásadního prostoru slap. Její hladina poté začne pozvolna klesat. Potřeba využít zásobní objem slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. A teď už Katka.
3: Do nového sídla Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie ve fakultní nemocnici Brno se už přesouvá některé vybavení a technika. Stěhování jednotlivých provozů začne 17. srpna. Transplantační centrum nyní sídlí v areálu Svatoanenské nemocnice. V novém zázemí začne fungovat od září. Katka Podraská, Evropa 2.
2: Stovky obyvatel bytových domů ve východním Londýně jsou už více než 7 měsíců bez pravidelně tekoucí vody. Píšou to tamní média. Problém se zásobováním mohla způsobit okolní výstavba.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dnes pozor na D11, mezi 25. a 8. kilometrem ve směru na Prahu jede tu pomalu vozidlo údržby. Zdržíte se také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od exitu Vestec až po Ořech. Kolona je také na D4 v úseku dopravního omezení od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. Tady počítejte s půlhodinovým zdržením.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou slunečno, také večer má být polojasno až skoro jasno. Odpolední teploty stoupají na 23 až 28 stupňů. Zítra pak bude většinou jasno. Nejvyšší denní teploty podobné těm dnešním 24 až 28. Po zprávách už je tady odpolední show. Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
4: No a já se tady pozastavím nad zajímavým faktem, který se týká Formule 1 a kolegyně Zorky Hejdové.
5: A je.
4: Jsme v tom opět za chvilku více na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Prosím vás, toto je hudba jakoby oficiální z Formule 1. Mm. A já chci jenom říci, jak Zorka Hejdová žije teďka zajímavý život z Formule 1. Od té doby, co byla v Monaku se dívat osobně na závody Formule 1.
1: Propadla jsem tomuto koníčku.
0: Za tomu propadla. Já občas na Instagramu se mi zjeví nějaký příběhy z Formule 1, oficiální stránky, nějaký ty jezdci mají, že jo, Instagramy a tak. Mm. A vždycky se mi tam ukáže, ten, já nevím.
1: Zesil mi tu hudbu, já úplně.
0: A prosím tě, nebo nějaký příběh toho jezdce, že jo, fotka Lewise Hamiltona, tady Russella, že jo, Leclerca a tak dále. No a u toho už dávno, přátelé, je like Zorky Hejdové.
1: Já to všechno sleduju.
0: Všichni jezdci, všechny stáje, celá oficiální stránka Formule 1 na Instagramu, to Zorka
1: všude
0: lajkuje.
1: Všude jsou moje lajky, je to tak.
0: Teď se podívám tady, že Russell asi požádal svoji přítelkyni
1: Russell
0: o ruku.
1: Požádal. A já jsem, dobře, že to vytahuješ,
0: tu Russellovku svoji požádal.
1: Russellovku požádal a já jsem o tom totiž stejně chtěla mluvit, jestli ti nepřijde, protože samozřejmě ta Formule 1 je jako specifický sport a ti jezdci mezi sebou samozřejmě nejenom, že soupeří jakoby na té trati, ale já mám pocit, že tam jde hrozně o tu image, že se buduje jakoby ano. Image těch jezdců, že to je to ano. Prostě o tom, který má větší fanklub, že jo, a tak.
0: No tak začalo to Netflix jako
1: no samozřejmě i tím dokumentem, tím seriálem. Že jo, takže všechno je to vlastně o té imidži a mně přijde, že normálně teď období, kdy oni se předhánějí, ale v tom soukromém životě, jo, vem si. Nejdřív to začalo tím, že vlastně Charles čekají dítě.
0: Ten Leclerc, že jo, to s tou Leclercovou.
1: Ano, ty čekají miminko.
0: Ano, ano.
1: Do toho
0: najednou
1: si pořídí Lewis Hamilton, aby to trumfnul, protože co funguje děti a zvířátka. Si pořídil štěňátko roztomilé.
0: No jasně, udělal toho buldočka vždycky, že jo.
1: No a teď si pořídil prostě roztomilé instagramové štěňátko. Tak George Russell do toho prostě o týden později požádá svoji přítelkyni o ruku, no. Že nepřijde ti, že vlastně jakoby se trumfujou trošku v tom, kdo jako bude teď víc vidět i na tom poli toho soukromého života.
0: Pak to ještě může být jako, že se přestěhují do té složky, že jsou vidět úplně třeba nahý, víš, že by jako se trumfovali.
1: Se budou jako trumfovat ještě jako
0: na v jiných,
1: třeba. Jo. No. A to, ježiš, to by se mě, to bych i zaplatila.
0: Fakt? Mm. A koho by se zaplatila?
1: Za Charlesa bych zaplatila.
0: Za Charlesa?
1: Mm, jo, jo.
0: Jako Leclerca, jo?
1: No, zaplatila.
0: A ten je takový jako populární mezi ženami, jsem zjistil.
1: Je, velice.
0: No tak ono, u toho George to není tak jako populární, že jo? Protože jak se říká, to smrdí jak Russellův pytel, že jo? No to je Russellův pytel, pardon.
1: Tak pryč od toho.
0: Evropa 2.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoy, Tim Crowley, we're Fast Boy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europol, Tibet.
3: Europa 2.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Nechtěji, už tam budem.
7: Přestaň. Štěji mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
13: Ahoj kamarádi, právě vychází sluníčko s tlapkovou patrolou na titulce. Čeká vás nové dobrodružství oblíbených psích záchranářů na zapomenutém ostrově plném prehistorických ještěrů. Společně si vystřihneme postavičky dinosaurů, se skřítkem lesánkem odhalíme superschopnosti dravých ptáků a potrénujeme první čtení. Prostě spousta zábavy, úkolů a her. Tak hurá do toho! Srpnové sluníčko právě v prodeji.
3: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Sloucháte odpolední show na Evropě 2. Co se asi stalo v bydlišti mé matky za 24 hodin od včerejška tedy?
1: Já se úplně bojím pomyslet. A většinou, i když opravdu popustím uzdu svý fantazie, tak je to ještě horší.
0: To je takový kvantový stav se to jmenuje. Tam se stalo buď to nic, anebo všechno, anebo obojí najednou.
1: Tak pojďme.
0: Vytáčím.
2: Haló.
0: Nazdár.
1: Dobrý den.
2: Ahoj. Prosím tě, já ti něco musím říct.
0: No nemusíš, jestli můžu poprosit, já nemusíš.
2: No, já ti to radši řeknu. No. Já jsem vstykla prostě, nejenom, že je takovýhle vedro. Člověk je urvaný jak vůl, aniž by něco dělal. Mm. Ale já jsem se prostě ráno, chystám se jít do krámu, brzo ráno, aby jsem prostě nebyla přistižená ten žlutý mozol, aby na mě nesvítil. A jsem vstykla.
0: Žlutý mozol. Co to říkáš?
2: Já si prostě každý ráno teďko říkám, že budu milá, klidná. Že prostě jako budu pozitivní na ten svět.
1: No,
0: no.
2: A? Něco vylezu z baráku, ukradli mi košík, ale co bylo horší, oni mě ho ukradli už naplněný. Člověk se vykašle na tu 5 korun, ale já to měla nákup.
0: Hmm. Jo, takhle.
2: Už jsem v obchodě, ale mě ho někdo vzal.
0: Už v obchodě?
2: Když ho aspoň zaplatil.
0: Jo, takhle, takže někdo měl akorát výhodu, že už měl jakoby nakoupeno.
1: Jo.
2: No, no já nevím, tak jsem si prostě říkala, že na planetě je 7 miliard lidí a já z toho mám ráda jenom 3.
1: A kdo jsou ty 3, prosím vás?
0: To by mě taky zajímalo.
1: To je nějak, to mi nějak nevychází ty počty.
2: Ale pro tebe, jestli vám to nevadí.
1: Tomáši, máma má nějaký milence.
0: Já myslím, že tady ty 3 lidi ani neznám.
1: Přesně, to jsou nějaký cizí.
2: Takže takhle já mám prostě furt nějaký takovýhle věci, hele, a já nevím, co komu jsem kde udělala.
0: No a tak zase ten člověk, který si myslel, že si ušetří práci s tím nákupem a pak vytáhne prostě těch 20 piv a jeden rum, tak já se bude taky divit. No.
1: Přesně. A nebo bude hodně spokojený.
0: Nebo.
2: Takhle, já si myslím, že bude hodně spokojený. Ne, že se bude divit.
1: Tak maminko, zítra se dozvíme zase nějaký novoty z vašeho života.
0: A pikantérie nějaký.
1: A pikantérie, přesně. Mějte se krásně, neupečte se.
2: Ale dala bych si něco pikantního, ale to jste mě udělali tyko na... No dobře, tak ahoj. Já
0: tak si vidím. Otevři v okno, jestli chceš něco horkýho a pikantního. Čau.
1: Na skle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Nyní je ten správný...
3: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Je čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Evropě 2, stále ještě, byť sekundy nás dělí a jejich setiny taky od konce této show, která byla velkolepá opět, byla druhá v tomto týdnu, druhá vlastně po měsíci, kdy jsme tady spolu nebyli a nabírá to silných obrátek, musím
1: ano,
0: říct.
1: Ano, nabírá.
0: Témata prudce mizí. Okurková sezona v plném proudu.
1: Já už bych to nerozebíral, Tomáši.
0: Horko je, potíme se tady a no. S námi do toho Kuba Štěpánku.
2: Ahoj.
1: Je to tak.
2: Já jenom s úžasem sleduju vaše výrazy, to je prostě...
1: Jsme nadšení, to je výraz nadšení. To je pobavení pro Bohu. Byť to tak nemusí to tak vypadat, ale my jsme nadšení, že jo, Tomášku?
0: Takhle vypadáme, když jsme spokojení. Nepřeji si vědět, jak vypadáme, když jsme smutní nebo naštvaný.
1: Přesně, to je ještě jiný level.
2: Vzhledem k tomu, že po měsíci je to vlastně druhý den, že jo, co jste spolu.
0: Ano. No.
2: A těším se, jak bude vypadat konec srpna.
1: Ne, ono je dobrý, jakoby si dávat tyhle ty pauzy i z vysílání, protože si člověk uvědomí, jak rychle spadne zpátky do starých kolejí.
0: A my to dobře víme, takže jsme spolu druhý den, jsme spolu do pátku no. A já pak odjíždím na summer camp, kde jsem sám bez
1: ano,
0: opět.
1: Ne, potřebujeme opravdu ty pauzy, víc jich potřebujeme.
2: Ano, ano. A se říká, že člověk, když je starší, potřebuje mít i tu rekonvalescenci jako ano. Důkladnější.
0: A pak Zorka odjíždí na svůj pracovní projekt na Kanárské ostrovy zase na 2 měsíce.
1: A to je vůbec naše oblíbená část roku.
0: A tam jsme opravdu spolu úplně v pohodě.
1: Jo, ale opravdu, tam si kolikrát třeba jednou za ty 2 měsíce si i zavoláme, viď?
0: No. A i se zase teskneme.
1: Jo. I si zase teskneme, to je pravda.
0: Teda Zorka, já jsem drsný chlap.
2: Je to krásný vztah.
1: No, je to nádherné, já bych neměnila, Tomášku.
0: Je to v podstatě pracovní manželství skutečně, no. A jako většina manželství nejlepší...
1: Končí to rozvodem, ano, tak. A tímto se loučíme, přátelé, těšíme se zítra od 15. hodiny. Kubo, krásný večer. Výhoda děkuju. Vysílat sám.
2: Děkuju.
0: Tak čau.
2: Ahoj. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 18.01 okazují hodiny, s váma je úterní Evropa 2 a čerstvé zprávy má pro nás Lucka Hněvkovská.
2: Krásný večer, do Česka přicházejí chladná rána. Počasí bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché. Výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat i pod 10 stupňů, odpoledne bude letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Naměříme i více než 36 stupňů. Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO. Podle průzkumu agentury Median by získalo 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, třetí je ODS. Do dolní komory by se dostali ještě Piráti. Pod 5% hranicí by skončili motoristé. S Katkou se podíváme do regionu.
3: Jablonec nad Nisou mění organizaci dopravy, a to konkrétně u Vrchlického sadu. Řidiči tam budou muset zvýšit svou pozornost. Nově se totiž ulice Na Čihadle stane ulicí vedlejší. Tou hlavní bude ulice Nástrojářská. V místě tak má ubýt dopravních nehod. Katka Podraská, Evropa 2.
2: E-doklady dnes procházejí velkou zkouškou. Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra naplánovali veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování zapojili několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dopravní omezení brzdí provoz na D4 od 16. po 9. kilometr směrem na Prahu. Zdržíte se také na pražském okruhu směrem na Ruzyni od exitu Vestec až po Ořech. No a kolony hlásí z D1 u Brna, a to opět obousměrné.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Zítra nás čeká podobné počasí tomu dnešnímu. Bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů. Na severu a severovýchodě území naměří 22 až 25. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje večer na maximum a je tady Kuba Štěpán.
1: Připraveni na 2 hodiny maxima muziky ve vaší režii. V jakém duchu bude Evropa 2 znít v dalších minutách, o tom rozhodnete pouze vy a všechny vás srdečně vítám u úterního večera na maximum. Tady u nás na Evropě 2.

Zdravím vás, posloucháte Evropu 2. Máme úterý 11. srpna a večer na Maximum je opět ve vašich rukou. Včera jsme tento týden společně rozjeli, dneska už tedy přesně víte, jak to funguje. Vy vybíráte muziku, posíláte vzkazy, no a já se budu snažit, aby se sem to samozřejmě do 8 hodin do večera vešlo co nejvíc. Takže co dneska potřebujete slyšet? Něco na cestu z práce, soundtrack k podvečerní pohodičce, někde na terásce, song pro někoho, koho chcete potěšit, nebo prostě věc, kterou jste dlouho v rádiu neslyšeli. Pište na Instagram Evropy 2, případně to můžete hodit i na můj profil Jakub Štěpán psáno dohromady a připravené mějte i telefonní číslo do studia 257 400 888, protože i dneska někoho z vás samozřejmě vytáhnu rovnou do vysílání. Jonas Blue a GP Cooper vybíráte na úvod, vidím tu i tip na single The First Time od Damiano Davida, ten jakmile začne hrát, čekám na prvního z vás, tak ještě jednou připomínám číslo 257 400 888. Je úterý, do víkendu ještě kus cesty, takže nebudeme předbíhat, uděláme si krásný večer už teď a hlavně bude podle vás. Tady je vaše Evropa 2.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 večer na maximum. Na druhé straně linky 257-400-888 by měl být Filip. Filipe, ahoj. Filipe. Asi zafoukal větřík a spojení nám zhaslo. Tak ještě jednou to zkusíme, Filipe. Jako bliká mi to tady furt, no. Tak asi nám to hapruje, nevadí. Tak to zkus případně chvíli později, smrkneme zatím na zprávy do Directu, kam píše například Michal. Ahoj Kubo, prosím cokoliv od Raje Daltna, kterýho posílám ženě Janě, která má dneska narozeniny, tvrdila, že letos žádnou oslavu nechce, takže netuší, že doma čeká půlka rodiny. Jani, jestli posloucháš, zapomeň poslední větu. Ať se oslava samozřejmě vydaří a přeju všechno nejlepší. Tak je tady vzkaz od Klárky z Brna, ta by ráda něco pro všechny, kteří mají před dovolenou ještě pár pracovních dní a už mentálně odpovídají na každý e-mail, jen vyřešíme v září. Kláro, díky za tip. Sice snad nikam nechystám, ale vyřešíme v září, proč to nepoužít kdykoliv během léta, že jo? A song bych chtěl taky Honza pro dceru Elišku, dneska zvládla svoje první kilometry za volantem a já zase první kilometry na sedadle spolujezdce. Myslím, že větší výkon jsem podal já. Pište dál, co mám zahrát, co chcete slyšet. Až do 20 hodin hraje Evropa 2 podle vás. Pište do Directu na Instagram Evropy 2, případně to můžete hodit i na můj profil Jakub Štěpán, anebo nachystejte i telefonní číslo, které je pořád stejné, pořád opakujeme, jak se říká, opakování je matka moudrosti. 257 400 888. My jsme Evropa 2.

0: Tady je vaše Evropa 2 a večer na Maximum. Určitě dáme Loreen, která boduje taky v Music Chart Top 20. Ta je sestavená podle vašich hlasů, který dáváte na Evropa2.cz. Novou podobu Music Chart nabídneme tradičně ve čtvrtek od 18 hodin. A do večera na Maximum předám i spojení Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa. Vzkazy k tomu přečtu za chvilku, no a že někdy stačí pár vteřin a z obyčejného rozhovoru je malý souboj o prostor. Znáte to, jeden mluví, druhý už se dere dovnitř a trpělivost mizí rychleji než původní myšlenka. Jak v takové chvíli reagovat, aby z toho nebyla zbytečná hádka? A co doporučují ti, kteří komunikují opravdu, kteří komunikaci opravdu studují? Myslím, že se to bude hodit úplně všem. Tak držte vlnu, Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na Maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly a Veska Lefa v rámci úterního večera na Maximum na Evropě 2. Napsala si o tohle spojení Tereza. Ahoj Kubajs, včera jsme se s přítelem rafli a dnes máme oba takovou tu fázi, kdy už vlastně ani nevíme proč, ale pořád si držíme pozice. Tak mu prosím zahraj tuhle písničku, má ji rád. Já tímto nenápadně nabízím mír. A já vám držím palce, Terko, ať je doma klid, přeci jenom prázdniny nechci trávit tak, že bude doma dusno. Jaká je konstelace u Máji, kterou vítám mezi námi? Majo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tebe všechno dobrý. Haló?
1: Ty mě.
0: Majo, signál nám hapruje, kde se nacházíš, prosím tě?
1: Slyšíme se
0: hrozně bídně.
1: Perfektní.
0: Jo, už je to lepší?
1: Špatný signál.
0: Tak prosím tě, v rychlosti, chceš Miley Cyrus, Wrecking Ball pro koho?
1: To všechny věrné může, protože právě ty nevěrné čeká Wrecking Ball.
0: Ježišmarja. Škoda, že nemáš lepší signál. To je téma, který by si rozhodně zasloužilo rozebrat i do éteru. Tak snad někdy příště. Majo, ahoj! Let's go! Session na Maximum.

0: Miley Cyrus v éteru Evropy 2 z roku 2013. Se vrátíme za okamžik zase do současnosti. Píšete si hojně o Luise Capaldiho nebo i Dermot Kennedy a single Honest byste rádi. Hlavně Zuzka, která sobě a všem jmenovkyním přeje dokonalý svátečnický den a ať už sami nebo s někým prostě svůj den pořádně oslavte. No jasně, aspoň máte důvod dát si skleničku, i když ten důvod se vždycky najde, že jo? Tak užívejte úterka a buďte ve spojení až do 20 hodin, je s váma Večer na Maximum.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

Posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum. Asi každý už někdy zažil, že mu někdo skočil do řeči. Jednou se to přežít dá, ale když se to opakuje, začnete mít pocit, že v rozhovoru nejste partner, ale jenom nějaká krátká pauza mezi cizími větami a často to přitom není schválně. Druhého prostě něco napadne a musí to okamžitě ven, samozřejmě okamžitě hned, že jo? Protože co kdyby ta geniální myšlenka za pár vteřin zmizela. No tak experti radí na poprvé zůstat v klidu a nechat situaci být. To je rada opravdu jako k nezaplacení. Pokud se to ale děje pořád, je lepší ozvat se jasně a samozřejmě bez hádky, typu Petře, nech mě laskavě prosím domluvit. A když ani to nepomůže, klidně můžete přidat, povídáme se spolu, nebo to jako přednášíš tady nějakou svoji story. A jestli samozřejmě jste naopak vy ten, kdo ostatním pravidelně skáče do řeči, zkuste si dát tu zmiňovanou malou pauzu. Nemusíte říct úplně všechno ve vteřině, kdy vás to napadne, protože dobrý rozhovor není nějaká soutěž o mikrofon a za nejrychlejší vstup do cizí věty se zatím žádná medaile nerozdává. Nebo aspoň o tom nevím. Evropa 2.

Společnost vám dělá Evropa 2 a úterní večer na maximum. Do Directu mi přistála zpráva od Verči z Náchoda, konkrétně z Náchoda Bělovce. Ahoj Kubo, prosím o Chainsmokers a Single Roses pro mě a přítele Martina. Dneska máme v uvozovkách malé výročí, ale žádné velké oslavy nechystáme. Po práci si chceme jen někam sednout, dát si něco dobrýho, vypnout telefony a užít si obyčejný letní večer spolu. Tenhle song máme spojený s dobou, kdy jsme spolu začínali, takže nám ho prosím pošli jako takovou malou připomínku. No, počkej, Verčo. Pokud se nepletu, tak tahle píseň vyšla v roce 2015. No tak ale to už je důvod k oslavě. Užijte si s Martinem večer, song samozřejmě velmi rád zahraju. Mimo to tahle píseň byla pro Chainsmokers dost zásadní. Právě s ní se poprvé dostali do americké top desítky. Skvělý hudební výběr v rámci večera na maximum. Tak držte vlnu, tady je vaše.

Nemi web na Evropě 2 mířila na chalupu do Jezerek, jak k tomu připsala Míša. Ahoj Jakube, děti lítají po zahradě, pes před chvilkou ukradl něco z grilu a děda už podruhé tvrdí, že takové léto tady dlouho nebylo. Tak písničku posíláme celé naší rodinné sestavě. Díky moc. A další song mám nechat jako překvapení pro kolegyni Marcelu, které dneškem začíná dovolená. Má co vím, že ladíš je dvojku, tak koukej vypnout telefon a začni si pořádně užívat. A myslíme to smrtelně vážně, píše Katka Sýťou a přidávají tady k tomu několik vysmátých smajlíků.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 19.01 je aktuální čas a my vstupujeme do druhé hodiny úterního večera na Maximum.
2: Umírám, celý se klepu.

Tady je vaše prázdninová Evropa 2 a taky večer na maximum. 2 hodiny muziky podle vás, tipy na songy, včetně vzkazu, pište do directu, buď na Instagram Evropy 2, případně na můj profil. K dispozici je vám stále i přímá horká linka do studia Evropy 2, a to na čísle 257 400 888. Mezi námi, existuje vůbec ideální frekvence intimních chvil ve vztahu? Novější poznatky totiž ukazují, že odpověď je mnohem méně jednoduchá, než se dlouho tvrdilo. I o tom bude řeč, tak buďte na dosah a užívejte prázdnin i nadále ve společnosti Evropy 2.

Hezký den, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Jak často by spolu měli partneři spát, aby jim vztah fungoval? Jednou týdně, několikrát za měsíc, nebo platí takové to klasické, čím víc, tím líp? Podle nejnovějších výzkumů žádné univerzální číslo neexistuje. Každému páru totiž vyhovuje něco jiného, někdo potřebuje fyzickou blízkost častěji, jinému stačí méně a existují dokonce i dvojice, které mají v uvozovkách delší pauzy a přesto jsou spolu spokojení. Mnohem důležitější je, jestli jsou s tím v pohodě oba, protože jakmile jednomu současný stav vyhovuje a druhý už nenápadně počítá týdny v kalendáři, není problém ani tak ve frekvenci, jako spíš v tom, že se o ní vlastně nemluví. Takže ideální číslo neexistuje. Hlavně, aby se na něm doma shodly obě strany. Což bývá na rovinu někdy ta nejtěžší část, že? Nickelback pokračují na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Od pátku do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL. Poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den, protože jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavolejte do studia a zapojte se do hry. Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Na rovinu je to ideální kombinace na prázdninové cesty. Na rodinném výletě přijde vhod každá samozřejmě dobře naplánovaná zastávka. Na molce natankujete, ve Fresh Corneru si dáte kávu, děti něco dobrýho na zub a za pár minut samozřejmě můžete pokračovat dál. A pokud máte aplikaci MOL Move, vždy tady najdete nějakou skvělou nabídku, ať už na občerstvení, jak jsem říkal, ve Fresh Corneru, nebo prémiová paliva MOL. Oblíbená zastávka na cestách. Tak si výhru na E2 ulovte. Soutěžíme celé léto vždy od pátku do neděle. No a podrobnosti jsou samozřejmě i na našem webu na adrese Evropa2.cz.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2. Další song vybírá Žaneta. Ahoj Kubo, prosím The Wanted, Walks Like Rihanna pro naší holčičí partu. Po dlouhé době jsme se konečně všechny sešli, sedíme na zahrádce, nikdo nikam nechvátá a už teď je jasné, že v uvozovkách z jednoho drinku bude zase celý večer. Tak nám k tomu prosím zahraj, co nás aspoň trošku zvedne ze židlí. Walks Like Rihanna, single vyšel už v roce 2013, takže budeme trošku pátrat v minulosti. A kapela si v něm dělá legraci z představy dokonalé ženy. Pointa je vlastně hrozně jednoduchá. Osoba nemusí umět zpívat ani být perfektní, stačí, když se pohybuje jako Rihanna. Pojďme zazpomínat na Evropě 2.
1: Večer na Maximum.

0: když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 večer na Maximum. Mnoho zpráv má jedno společné a to jsou prosby o single Malinovej syrup od kapely Mirai. Skupina se vrací k tomu, co jim vždycky šlo dobře, aspoň teda za mě, vrací se k chytlavým skladbám a samozřejmě s ryze českými texty. Teď namíchali Malinovej syrup, který už od prvních tónů navozuje doslova klidnou atmosféru. A jak k tomu řekl Mirai Navrátil, právě tenhle nápoj je pro mě symbol dětství. Dělávala ho kdysi moje babička, která měla obrovskou zahradu. No, každý má vzpomínky na dětství jiné, ale když se člověk trochu rozpomene a zavzpomíná, vždycky ty vzpomínky tak nějak zahřejou u srdce. Evropa 2.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Posloucháte Evropu 2 večer na Maximum. Určitě nebude chybět taky Niall Horan, ale teď se vydáme do let 80. Ahoj Kubo. Posloucháme E2 pravidelně, takže zdravím všechny, snad máte klidný léto. A dneska mám chuť na něco, co se v rádiu nehraje každý den, ale jakmile to zazní, stejně to pozná skoro každý. Takže prosím Afriku od Toto. Klidně to pošli do éteru všem, kteří mají občas chuť na chvilku vypnout realitu a vrátit se k něčemu, co už prostě funguje desítky let. Tři tečky, zdraví Honza. Super výběr.
1: Večer na Maximum.

Muzice na Evropě 2 v rámci Večera na Maximum šéfujete vy. Díky moc za vaše tipy i vzkazy. Budeme právě teď hrát do Olomouce. Ahoj Kubo, po dlouhé době jsem koupila letenku úplně sama. A v září poprvé vyrážím někam bez kamarádů, rodiny nebo partnera. Trochu se bojím, ale ještě více těším. Tak něco na odvahu, co třeba Conan Gray? Jasně, jasně, může být, Míšo. Tomáš by rád poslal něco kolegům na noční, a to se vzkazem, vy si teďka všichni užíváte letní večer, my budeme až do rána hlídat, aby všechno fungovalo. Tak nám song aspoň trochu zpříjemní morálku. Díky za zahrání, Kubajs, no není zač. A Andrea, jak mi píše, se pochlubila, že před pár minutami s přítelem zjistili, že přesně před 3 lety byli na prvním rande. On si to samozřejmě nepamatoval. Tak mu něco prosím zahrej a já mu dávám ještě šanci, aby si vzpomněl aspoň na moje narozeniny. Hups. Andreo, to se stane. Ale jestli tu zprávu chápu správně, tak taky si trochu pozapomněla. Navíc chlapi tyhle věci zapomínají nechtíc. To už bys taky mohla za ty roky vědět, ne? Letní vibe Evropy 2.

0: Už jich máte Evropu 2. Večer na Maximum, pozvolna končí, 19.48 je aktuální čas. Na dveře už klepe brzda Evropy 2. Nasty, Arne, Vojtáno jsou ve skvělé vyletněné formě a budou s vámi další dvě hodiny. Tak ať už dnešní večer prožijete jakkoliv, doufám, že u toho bude taky vaše prázdninová Evropa 2. Kygo, Griffin a Khalid určitě zazní a stihneme do celý Ivan Republic, které zamíří hlavně pro řidiče, kteří mají před sebou dlouhou cestu, jako posluchač Libor, který nás momentálně zdraví z D2. Tak pokud jste i vy na cestách, hlavně v klidu, žádnej spěch, užívejte úterka a zítra se na vás budu těšit u dalšího večera na Maximum, a to mezi 18. a 20. hodinou. Kde jinde, než na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Krásný dobrý večer posluchačům Evropy 2. Hlásí se Brzda, tentokrát úterní Brzda. Nasty Arny Vojtáno je tady.
2: Hlásíme se, dobrý večer, zde.
1: Hoši, já jsem na internetu našel takový titulek, který mě okamžitě zaujal, jo? Hned jako ze startu. A kolik bere kolega? Otazník. Evropa zavádí právo, a já jsem myslel, že Evropa 2 zavádí právo.
3: Právo první noci.
1: Tak jsem si říkal, takže bude právo na rovnou mzdu, a kolik bere kolega, si říkám.
3: Kolega Křeťa, myslíte? Tak já bych tak nějak podobně.
2: A že by teda bych byl opatrný, aby jsme nebrali nic.
1: Že by měli mít teda všichni jako stejně. Já se teda nemyslím, jo. Já si myslím, že jako podle výkonu, jako jo.
2: A ten ale máme zase, vysoký teda.
1: Jo, ale počkej, a zase neříkám, že bych to nezavedl jako v rádiu. Já nevím, jak Leoš.
3: Takže zavádíme.

0: v roku 2 úterní brzda na ste Arne Vojtáno. Podíváme se na jednu vykrádačku, která samozřejmě měla takový jako zajímavý twist. Zkrátka, nějaký zločinec ukrad 3měsíční kotě ve Zverimexu a s tím kotětem šel vykrást banku. A tam ho chytli. Takže on zřejmě potřeboval 3měsíční kotě.
1: Někoho, kdo pohlídá rukojmí.
0: On si myslel, že to odsedí za něj asi po tom kotě.
2: Někdo potřeba nějakou kočku po svém boku.
3: Chápeš to? To je zvláštní.
0: Nechápu to. Ty seš, Arne, milovník koček.
1: A jako, loupeš.
0: Milovník vykrádání bank.
1: Milovník bank. Loupežník, co nám tomu řekne?
0: Řekni mi, proč potřebuješ kočku na to, aby jsi vykrát banku.
3: A třeba ho uklidňovala nějak. Ne, tak to je úplný úlet, jako. To fakt nevím, to je blázen, jako prostě.
0: Koho byste si vzali, nebo co, kdybyste chtěli vykrát banku?
3: Jo, koho bych si vzal s sebou? Já se bojím,
2: že... toho dinosaura, co rozrážel hlavou.
0: Jasně, tak teoreticky by to šlo. Já člověč nevím, proč jsi mě napadl ty nasty.
2: Jako
0: ty jsi sice jako hrozný správňák, ale v některých extrémních situacích...
1: Kámo, já bych si ho nevzal, on by to všechno vykecal.
0: A jo,

0: Úterní brzda Evropa 2 na sty Arny Vojtáno. Ale hoši, znáte ten díl z Přátel? Bo jestli máte na etý Přátelé, teda vlastně nevím, jako...
1: Lehce.
0: Lehce, aha. Kdy Phoebe má novýho přítele a on chodí v kraťasech na ostro.
1: Jo, jo, jo.
0: A je mu vidět jako bimbas. Znáš ten díl?
2: Neznám.
0: A to je hrozně vtipný a oni na to všichni koukají. On o tom jako neví.
2: Jasně.
0: Jo, teď mi jsou v té kavárně, že jo, a Ross a Chandler, teď tam jako čekají.
1: A teď si mi řekne, že realita je taková, že byl fakt na ostro, tak to je ostrý.
0: Já nevím, jestli je taková realita. Já jsem chtěl říct, že já chodím v létě někdy na ostro, protože je horko a je mi to jako pohodlný.
1: Tak můžeš hrát v Přátelé.
0: Ale byl jsem upozorněn nedávno.
1: Ale tím?
0: Taktně. Takže jako já... A že by bylo dobrý, kdybych třeba do práce chodil ne na ostro.
2: Ty jsi byl tady na ostro?
0: No teď
2: nedám.
0: Taky.
2: Jsi taky a ty seš... Ale neměl bys mě upozornit.
1: Já taky.
2: Nedávno jsem byl
0: ale
2: upozornit.
0: To nikdy jako neleze.
2: Počkej, já jsem jediný, který má spodní prádlo tady.
1: A tohle je ode mě výjimka, jo, třeba.
2: Už já se teď nějaký nesvůj.
1: A nechceš
2: mám se teda
1: slíknout?
2: Napadlo mě to, ano. Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I am Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2. Hey, this is

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a co vás teď čeká, jsou, jak my tomu familiárně říkáme, fejkovky neboli fake news.
1: Arny.
0: Bývalý premiér Jiří Paroubek si zahraje v novém filmu o Harry Potterovi stvární bradavice.
2: Filip Turek se zúčastnil dalšího automobilového klání. Jednalo se o závody do vrchu, přes křižovatku, přes frekventovaný přechod a cíl byl na invalidech. Turek měl jednoznačně nejlepší čas a největší počet zraněných chodců.
1: Já asi navážu, no. Motoristé a Avengers zakládají novou politickou stranu Vrtulisté. Hlavními představiteli budou Tomio Noční můra, Václav Klaun, Filip Turet, Jindřich Reicherchel a Otto Klempíč.
3: Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nastě, Arny, Vojtáno. V Liberci se můžete podívat na Vémolovu lvici, si představte, protože Karlosovi byla zabavena lvice a byla umístěna...
1: Jako Lela?
0: No, právě ne, hele, Elza. Nicméně...
2: Lela je v Bruntále.
0: V Bruntále, ježišmarja, tam se jí musí líbit. Ale představoval jsem si, jestli zabavili i Lelu, že možná bude někde k vidění.
2: A to? To máš lvice vedle toho kozy, normální výběhy.
1: Byla vpuštěna do výběhu. No a v čem je jiná než ty všechny ostatní? Jenomže má tu historii z Vémolandu.
0: No, ráda se pere, no ale...
2: A má tady pod nosem také bílý.
1: Si trošku zahráváme, ne? Nebo ne?
0: Ne.
2: Já ne.
1: Máš imunitu nějakou? Ne? Co bys si řekl, kdyby takhle přišel?
2: Karlos.
1: No a řekl by, co jste o mě, prosím tě, říkal?
2: No, já jsem si dělal Karlosi prdel vle z tvojí lvice.
0: Jo. Řekl bys mu to do očí, kdyby to technicky šlo.
2: No já dokulím, on je dost velkej.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2, úterní brzda, téma železo nás bude tentokrát trápit v našem samoforu, který jsme vymysleli mezi vstupy, takže
1: tak
0: hoši...
1: Já se protrápím jako první.
2: Tak pojď.
1: Přijdou popeláři k Heleně Vondráčkový a říkají, tak jsme tady, paní Vondráčková, jdeme vás vyhodit. A Helena, jak to, já snad ještě nepatřím do starého železa, popelář. Ne, vy patříte do plastu.
2: Jdeme vás vyhodit. Tak by to mělo končit. Vždycky, tak.
0: Já mám fakt blbej, no.
1: Kuka.
0: Já navážu teda na toho Carlose a jak má ten vodlitek z toho Terminátora, tak to má takhle i v koutech udělaný, ne? A oni mu říkám, proč máte to železo vodlitý, ne jenom na tom voku, ale i v těch koutech. On říká, já jsem někde přečet, že musíš kouty železo, dokud je žhavý.
1: Náhodou dobrý. Arny, co jo, ty tam máš na železo?
2: Šli jsme podobným směrem, sedí chlápek v železárnách, takhle u vysoký pece ten dělník, jo, u toho odpichu a strašně nadává na to železo tekutý, jo. Ty prase, ty dobytku odpornej, ty nechutnej, hnusnej kove, ty jeden. Tam přijde mistr a říká, co ty vyvádíš, proč tak nadáváš? A ten dělník mu říká, jste říkal mistře, fuj železo, dokud je žhavý. Dlouho to trvalo, já vím.
1: Fuj.

0: Ladíte v roku 2 úterní brzda Nasty Arny Vojtáno. Jak se dá vyřešit partnerská hádka, nám ukázal jeden Francouz, který na dálnici po velký hádce nechal svoji partnerku za plného provozu vystoupit u svodidel a ujel. Je to rychlý řešení a zní to jako brutálně, ale já jsem hoši zažil tohle, kdy kolega herec, který ho nebudu jmenovat, vysadil jinýho kolegu herce, jeli jsme na představení.
1: A ty jsi tam seděl v tom autě taky?
0: Ano, a jeli jsme a on furt mu něco jako říkal jako do řízení a ne, on zastavil, bylo to těsně před divadlem už skoro, nebo ještě jako před tím městem a jenom se vozvalo, vystup si.
1: jak se tam potom dostal?
0: Jak asi stopem.
2: Já zkoušel, teďka jsem odhalit podle tý toho Vojtána dubingu, kdo to mohl být.
0: To, neřeknu.
2: On to dokonale umí napodobit. Řekni to ještě jednou, třeba
0: vystup si.
2: To byl Matona. Jo.
0: Ne.
2: Jo, tak je. Takže jo, ty vole.
3: Evropa 2. 80 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: Je tady polovina dnešní brzdy, takže dnes, zítra a pozítří slaví svátky Zuzana, Klára a Alena.
1: Zuzka slaví na pankráci, v mládí lohla čtyřitáci.
2: Fakt to vrát?
0: No, to nebylo moc. Klára, na káře vidím Kláru jet, ta se nám zase skáruje.
2: Jo, tak navážu, oslavuje Alena, zase bude skalená.
0: No, všechny holky.

0: Posloucháte Evropu 2, tady na Stiarny Vojtáno, takže naše brzda. Já jsem čet nějaký průzkum, hoši, že 51% lidí, lehce přes polovinu, je tak nespokojená se svým vzhledem, že jim to kazí dovolenou, protože se nechtějí svlíknout do plavek.
1: Jo.
0: Jak to máte, Vojtáno, svlíkáš se do plavek?
2: Hele, svlíkám, ale teda nemám to moc rád, no, tu pozornost, a radši chodíme jako k řece, než na nějaký veřejný koupaliště.
0: Masťák.
3: No, to je zajímavá myšlenka.
2: Ty se slíkáš kdekoliv, ty ani nemusíš se koupat. Toho.
3: Já jsem nespokojený a slíkám se.
2: Jo, ty jsi nespokojený, protože chodíš do půl těla tady.
0: Jako je, ale to tak bývá, že ty
3: pěkný. Já mám tu druhou půlku špatnou, jako víš.
0: Proto možná jsou tak pěkný, protože jsou nespokojený a pořád na sobě pracují.
3: No jasně.
0: Já jsem třeba nespokojený, je mi to úplně jedno.
2: Ale nepracuješ.
0: Takže nebudu nikdy pěkný. Jako na sty. Ty máš kámo figuru, ty máš jako figuru. No nejsem spokojený, mám břicho, nechtěl bych ho mít a nedělám nic.
3: Ale zároveň si řekl, je mi to jedno.
0: No, tak to jsem kecal. Není mi to jedno, ale nedělám nic ale proto.
2: No. Jasně, není to tak silný, aby si proto něco udělal.
3: No. A občas si říkám, kdyby to šlo, že bychom si vyměnili těla třeba na měsíc, já bych mu dal...
0: Že já bych si vzal tvoje, jo.
3: No, já bych si to odložil, řekl bych ti, hele, trošku omez ty cigára, ať mi to úplně nezhuntuješ. A vzal bych si tvoje tělo.
0: Kdybych byl svobodný, já bych vojel, co bych potkal.
2: Je mi to úplně jasný, že by jenom se rojilo. Taky tě volal na sty teďka, tak poslední měsíc.
4: Jakoby show.

0: Evropa 2, úterní brzda, Vojtáno, Árny a Nasty přichází
1: jakoby hádanka.
0: Éter, jakoby hádanka.
1: Naše oblíbená, jakoby rubrika.
0: Zamyslel, co dám. Tak já to rovnou otevřu. Tak jak jo. By se jmenovalo jedno z největších českých měst, kdyby se v něm zvýšila produkce THC? Ostráva.
1: Ostráva.
2: Sympatické. Jak velký sebevědomí má cirkusový artista? Jak má velký sebevědomý cirkusák? Až na chudu.
1: Hoši, víte, který pták nakazil celý les?
2: Který sičák?
1: Koronavír.
3: Brzda. A nebý jakoby show. Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.

0: Mít Evropu je úterní brzda na sty Arny Vojtáno. Angela Merkelová si nechala udělat obraz, portrét.
1: Co si myslíš, jestli nechala udělat? Něco na těle.
0: Jasně, novou hlavu třeba. No. Nechala si udělat portrét, akorát jí tam chybí jeden prst. A hrozně se řeší, jako, jak to, že ten malíř jako zapomněl na prst a mě to hází.
2: Když nezapomněl,
1: jako
2: ne?
1: Prostředníček, nebo který?
0: Jo, že možná to tak je, jako.
2: Jako jsi zjistilo, malíř, to teď... jako nezapomeneš to, co vidíš a maluješ.
0: No mě hoši to hodilo, že jestli se podle něčeho pozná AI, takže ona moc neumí prsty.
2: Aha,
0: a že přidává nebo ubírá různě. Tak jsem si říkal, jestli on ten malíř náhodou nezadal použil. Angela Merkelová, dal do promptu a...
2: Ono to nakreslilo takový krpatej obdélník se 7 prstama. To by ale odpovídalo zase.
0: To by odpovídalo.
2: No, tak co na to říct?
1: Když už jsme u té AI... Je pravda, že když jí zadáš něco logického, včera jsme to zrovna řešili s manželkou, chtěla udělat pyramidu z kostiček, no to ta se vorosila, to AI, prostě tady to jí nějak jí to nesedí.
0: Co jsem myslel, že je zrovna ta oblast.
2: Já taky.
1: Ne, normálně nedáš.
0: A teda promiň, že to, ale nedá přítelkyně pyramidu z kostiček, potřebuje AI k tomu?
2: Kolik kostiček? 8?
1: 2?
3: Brzda. Jakoby show.

0: Blíží se závěr dnešní brzdy, ale ještě nekončíme, ještě Vojtáno tady má svoji otázku.
1: To jak, přikupujte jízdy.
0: Kupujte žetony na Vojtánovu otázku.
2: Takže Joši, byli byste radši bachař nebo vězeň?
1: Asi bachař, protože ten jde večer domů, ne?
0: Jako logicky, jako se to nabízí. Na druhou stranu, já obecně tyhle složky, podle mě musíš mít něco trošku v povaze, ano, abys mohl tuhle práci dělat. Ano, a to ano. S tím bojuju, ale zase nechci být vězeň. Jako samozřejmě ten bakař má různý výhody, víš. Třeba líbí nějaká vězenkyně.

0: nebo vězeň.
1: Tak vezme obušek, ale on byl ten, jak on se jmenoval, to byl ten test, který prošli studenti vysokých škol.
0: Jo, to je pravda.
1: Že si hráli týden na bachaře a týden na vězně a doma do toho zapluli takovým stylem, že po pár hodinách už se cítili v těch rolích jako svoji a museli to zastavit.
2: Je to děsivý. A právě možná na tohle konto já bych radši možná toho vězně. Jako
0: si... No jasně, no, jenže mě zase tam to B, ta nesvoboda je pro mě úplně zničující představa, zničující naprosto jako. Nesvoboda je šílená prostě věc.
2: To rozhodně.
0: No, tak ještě, že máme bachaře premiéra, je to v pohodě.

0: závěr brzdy na Evropě 2 při úterý, zítra středa. Nicméně dnes večer se dá ještě stihnout mnohé. Hoši, co si dokážete představit, že ještě člověk by dneska, kromě toho, že by požil alkohol, ale co se dá za vás ještě vymyslet? Jaký program takový,
1: který... Teďka mívám program, večer zalívám zahradu. Takový zajímavý program. A snažím se, hoši, já mám normálně problém, já se snažím, teď nebyli doma, nebyla rodina pár dní, jo, takže jsem byl jako, že mám čas na sebe, tak jsem si řekl, že se podívám na nějaký seriál a já jsem zjistil, že já už ztrácím schopnost na něco čumět jako delší čas. Jako.
2: Ono taky to dobrého pomálu taky, ono se moc nerodí. Teda,
1: je to pravda, pravdu, je to jako, pravda.
2: Mám pocit, no.
1: Takže já... se podívejte na, na nějaký Bčko a zalejte zahradu.
2: A ty no. Bčko, jo. Taky ty tam Arny. Už nic moc novýho, ale člověče nenajdeš.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Instagram Európy 2 je plnej hviezd, novinek, ale taký rádiových fejlú.
1: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
0: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mne je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričku. Začíname.
0: Európa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80 prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Tá

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.